0: Chystáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Plánujete nové rozvody vody nebo vás trápí špatné odpady? Svěřte se do rukou profesionálů s 20-letou tradicí. Od drobných oprav až po kompletní rekonstrukce. Garantujeme špičkovou kvalitu. A teď to nejdůležitější. Uzavřete u nás objednávku do konce července a získejte slevu až 15 000 korun. Vsaďte na jistotu a uspořte hned. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte naši prodejnu v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz. Go,
2: go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
6: CZ. Náplně hned.
7: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
8: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
1: Kouzelné prostředí vinných sklepů Kutná Hora a nově Chateau Mělník. Tu atmosféru musíte zažít.
2: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak naviděnou na hudbě na vinicích.
3: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka Koruna mistromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
4: Chutě celého světa teď ochutnáte s Futurapkou výhodněji. Od 5. do 14. června vám dáme 100 korun na oběd. Přijďte si dát, na co máte chuť, nebo ochutnat, co ještě neznáte. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s...
0: Náplně hned.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
0: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
0: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
0: CZ.
7: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Potraviny v Česku zlevňují, ale zemědělci upozorňují na problémy. Podle ministerstva klesly ceny potravin letos mírně dolů a pomáhají tlumit inflaci. Zároveň ale padají i výkupní ceny, takže se část farmářů dostává do ztráty. Nejvíc je to vidět u mléka, masa a dalších základních potravin. Zemědělci varují, že dlouhodobě nízké ceny mohou ohrozit domácí produkci. Ministerstvo prověří propuštění Romana Janouška z vězení. Zabývat se bude postupem soudů i posudky o jeho zdravotním stavu. Podle znalců měl být podnikatel v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server Seznam zprávy ale zjistil, že se po propuštění účastnil cyklistických i lyžařských závodů. Janoušek si odpikával trest za nehodu pod vlivem alkoholu z roku 2012. Tomáš Hertl zařídil Vegas vítězný vstup do finále NHL. Český útočník rozhodl gólem v 57. minutě o výhře 5-4 na ledě Caroliny. Vegas přitom během zápasu otočilo stav z 0-2. Hertl si připsal už čtvrtý gól v letošním playoff. Finálová série pokračuje dalším zápasem v noci na pátek. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Na Černé hoře vás teď bereme do Vrchlabí. Nový pavilon nemocnice tam vyroste rekordním tempem. Stavba za víc než 500 000 000 korun bude složená ze 140 modulů a hotovo má být už letos v prosinci. Nemocnice díky ní zdvojnásobí počet ortopedických operací a taky získá 4 moderní operační sály. Teď po ránu 11 až 15 stupňů docela teplo a tak podobně bude i přes den. Nahoru ty teploty úplně nepůjdou, maxima 15 až 19 stupňů a po celý den, po celou středu čekáme časté přehánky a taky déšť.
10: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Probazén. www.proxim.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ránko, chvíli po šesté. Je středa a začíná snídaně šampionů. S vámi my tři. Jasmin, čau.
2: Ahoj.
1: David, čau.
2: A Michal.
1: Čau. Jaký máte ránko, lidi?
2: No tak trošku upršený v tuhle chvíli, ale hezký, je to vlastně příjemný.
1: Trochu jsme si zaplavali, ale je to příjemný. Co bude příjemný teď? Co si užijete všichni, kdo jste u rádia? Katy Perry, Hot and Cold. Tím začínáme. Hezké ránko. Hit.

0: Někdo, kdo se nemohl rozhodnout, jestli udělat letní song, anebo song na zimu. Katy Perry, Hot and Cold, 6 hodin, 7 minut, posloucháte Hit Radio a my vám přejeme krásné ránko.
1: Je to tady, ta vaše chvilka, kdy se nám můžete ozvat, říct nám něco o tom, jak to u vás vypadá, zjistit, jestli to tak třeba nemá víc lidí, nebo jestli neladí zrovna vaše sousedka. Minuta šampionů nás čeká už za chviličku, 60 sekund na vaše zprávy, ve kterých po vás budeme chtít tři věci.
0: Jak se jmenujete, odkud jste a jaký je u vás počasí? A jak jsem řekla, je to proto, abychom zjistili, jestli to třeba nemáte podobně. Já si myslím, že to dost podobně bude, protože v celé republice aktuálně...
2: Je vtipný, jak člověk stárne. Tak ještě docela nedávno bych si říkal, tyjo, to bude zas den, jo, propršenej. A takhle jsem si říkal, aspoň bude zalito.
0: Ale to je fakt. Stárnem, ale ono se tak krásně spalo. My jsme teda spali s plně otevřeným oknem, aby to krásně luftovalo. Nevím, jestli to máte taky tak.
2: Jasně.
0: Jo. A ten deštík, ono začalo u nás pršet v kolik asi, nevím, někdy o půl třetí, ve tři ráno a prší doteď, jo. Takže to probuzení už v ty tři hodiny, když to začalo bubnovat na ten parapet, ježiš, to miluju.
1: Já jsem koukala, že ve Varech, Plzni, Ústí a tak, to je zatím bez deště, ale možná nám to posluchači vyvrátí a právě nás to zajímá. Tak jaký to u vás je?
0: A možná nám to posluchači závidí tak, že u nich neprší. Tak nám napište, připomínáme ještě jednou, jak se jmenujete, odkud jste, jaký u vás počasí, číslo 777-937-777. To bude minuta šampionů hned po Imagine Dragons, tohle jsou Sharks na Hit Radio.

0: takhle vám hraje středeční Hit Radio snídaně šampionů 6.11 a Imagine Dragons. Hezké ráno. Minuta šampionů startuje za malou chvíli, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, no a jaké je u vás dneska ráno počasí, tak jdeme na to teď.
1: Andrea Budějce zataženo a 14 stupňů.
0: David Žacler, zatím sluníčko a 15 stupňů, prošet bude asi během dne, ale jako mraky jsou, no.
1: Luděk Ostrava svítím, tam krásně sluníčko.
0: Závidíme, Žaneta Jaroměř neprší a ani v noci tomu tak nebylo.
1: Věrka Horní Lideč na Valašsku je krásně a v 5 ráno svítilo i sluníčko.
0: Martina Žďár nad Sázavou zataženo, ale neprší a je celkem i teplo.
1: Lukáš Hradec zataženo 17 stupňů k tomu.
0: Pepa Železná Ruda 11 stupňů, lehce poprchává.
1: Bára Zvrchlabí na cestě do práce do Svobody nad Úpou, sucho, neprší.
0: Jana Novíčín svítí sluníčko, před očima krásná duha na obloze.
1: Pepa Brno hlásí u nich v Brnéčku, že tam je sice pod mrakem, ale neprší.
0: A na Lenčkrounu nás je oblačno, teplo a ještě neprší.
1: Saša z Ostrova u Karlových Varů, u nich pršelo v noci, ale teďka je pod mrakem a zatím neprší.
0: Člověče, tak někde sluníčko, někde prší, někde zataženo.
1: No ve většině případech vlastně jako teda neprší a my jsme si mysleli, že prší všude i
0: no
1: podle mapy.
0: Ještě tady přišla jedna zpráva. Michal Jasmin David, Praha, 15 stupňů, prší. To tady dorazilo. Nicméně budou pršet hity jako Trakaře, Kamrat, Be Mine, pro vás. I kdyby u vás nepršelo, tak ať vám to není líto. Tak pojďme na

0: 7:15. 3 minuty k tomu, tohle je středeční Hit Radio snídaní šampionů Tiesto Ava Max de Morou. Tak jestli si myslíte, že největší piráti silnic sedí v natuněných bavorácích, tak to jste hodně na omylu. Hodně na omylu. Máme tady případ z Německa, kde policie aktuálně stíhá babičku, která v obytné zóně na 30 letěla s chodítkem celých 42 km za hodinu.
1: Byly nějaký slevy v Kaufu, nebo co se tam dělo?
0: No, to je dobrá úvaha, tak mi to napadlo. Co, jak se to stalo? Vyfotil jí radar, jo, a podle fotky z radaru běžela po chodníku s tím chodítkem rychlostí 42 km za hodinu, což je vlastně rychlost blížící se Usainu Boltovi. Jakoby, jo. Ale já si říkám, jasně, tvoje teorie, jestli byly někdy nějaký slevy, jasně. Já si spíš myslím, že to bylo takhle, nicméně máme tady k tomu autentickou nahrávku, jo. Jo? A takhle dřív na vesnici fungoval vysokorychlostní internet. Takže tam byl určitě nějaký speciální drb. Hele, a jestli mi nevěříte, tak ať se propadnu do západního Německa, jestli kecám.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
6: No to, že jsi mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
11: Hele, nezaseko ses?
12: Ne.
13: Cirk UF Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adramits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v Trutnovském UFu a ve dvou šapitoch v jeho blízkosti. Více na cirkuff.cz.
14: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
15: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
14: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
15: Družstevní byty Chlumec.cz.
14: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Okna Rtyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant.okna.cz.
17: Krant.okna.cz.
7: Krant Okna. Lepší pohled na svět.
18: Kaufland.
19: Jsou tady.
18: Jsou tady.
20: Jo, jsou tady.
21: Jsou tady.
18: Řekni to všem.
21: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
18: Jsou ještě tady?
19: Jsou tady.
15: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně nadále.

Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Černá Hora.

0: všichni vy, kdo jste u rádia, 6 hodin 30 minut. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, s vámi Michal, taky Jasmin, taky David, a ten pro nás všechny má ranní update.
1: Ranní update.
2: Jakub Menšík je poprvé v semifinále Grand Slamu v Paříži vyřadil Fonseku. 20-letý hráč porazil Brazilce ve třech setech a duel ukončil až 7. matchbolem. V boji o finále čeká Menšíka světová trojka Alexander Zverev z Německa. Lamborghini zatím s elektromobilem počká. Italská značka luxusních automobilů oznámila, že do konce desetiletí neplánuje uvést čistě elektrický vůz. Místo toho se zaměří na plug-in hybrid. Nejlepší učitelkou Česka je podle poroty Lada Stuchlá. Letošní ročník soutěže Global Teacher Prize vyhrála učitelka z Kladna. Působí na zdravotnické škole a porotu zaujala mezi 10 finalisty. Tradičně se hodnotí hlavně inspirativní přístup k výuce, práce se studenty, moderní metody a schopnost motivovat žáky.
0: Tak my moc gratulujeme. Napadlo mě, vzpomenete si, vy, kdo jste u rádia, na svoji první třídní učitelku?
2: No je, je.
0: Co vy dva tady?
3: Na první tolik ne, ne na, na jméno, jasně. Ale potom obecně na první stupeň ano, já jsem měla Milány Černou a Ludmilu Bartákovou a obě byly stejný v tom, že byly takový ty hodně přísný učitelky, kterých se jiný lidi báli, ale byly skvělý, protože naučili, byli féroví, poctiví a takový jsem měla nejradši, takže moc ráda na ně vzpomínám.
2: Hezky. Ale za mě je to učitelka češtiny z Gimplu, Lenka Krejsová, doufám, že k ní tahle zpráva doputuje. Úžasná učitelka, zábavná, motivovala, naučila.
0: Mě fascinuje, představ si, že vlastně odejdeš jako z firmy, třeba skončíš někde v práci a zapomeneš jména tři čtvrtě kolegů třeba za týden, ale první třídní učitelku si pamatuješ celý život, nebo třídní učitelku jakoukoliv, jo. Květa Podvalská Jaroměř. To je ta moje. Strašně rád jsem jí měl. Tak možná jste si vzpomněli i vy na jméno vaší třídní, případně na to vzpomínání vám tady může, tomu vzpomínání může pomoct další muzika Republika Ready to Go na Hit Radio. Hezké ráno.

0: i letos se tohle hraje hodně na svatbách. Alex Warren, Ordinary, taky na Hit Radio v 6 hodin 38 minut.
1: Jestli máte doma učitele, nebo učitelku, nebo prostě jenom nějakýho znáte, tak na ně teďka buďte hodný, kde máte doma, tak jim dopřejte nějakou dobrou véču a masáž třeba, protože oni to teďka nemají úplně lehký, jo. Teďka běží takový to jedno z nejzvláštnějších období školního roku, kdy děti ještě chodí do školy, ale vlastně už se jako neučej. Známky jsou uzavřený, učebnice už nikdo neotvírá, hlavy ty jsou úplně zavřený, hlavy dětí, ty už jsou někde na prázdninách, jenže učitelky naopak makají, ty vymýšlejí ty sportovní dny, dávají dohromady nějakou administrativu, vysvědčení, odevzdávání učebnic, je toho strašně moc vlastně.
0: No a pak přijdou ty dva měsíce prázdnin, samozřejmě zasloužených prázdnin, ale ono to asi nebudou úplně dva měsíce, teďka už by mě učitelky opravovat takhle na dálku, protože přece jenom je potřeba nějaká příprava na ten další školní rok, takže tak měsíc mají volno.
1: Já doufám, že aspoň měsíc a půl od
0: měsíc
1: toho
0: a půl,
1: doufám,
0: měsíc a
1: jako.
0: Půl.
1: Vím, že se tam vždycky scházeli jako už pár týdnů před začátkem školního roku, ale...
0: To nám klidně napište, ať teda víme, ať to máme teda z první ruky, jo. Jinak já jsem to tady počítal a včetně dneška zbývá do konce školy přesně 18 dní, 18 pracovních dní.
1: Já si myslím, že radost mají všichni. Takže, možná kromě rodičů někdy, ale...
0: No, takže děti, vy, kdo nás posloucháte, jestli už jste vzhůru, tak už jenom 18krát do školy. Učitelé taky už jenom 18krát do školy. K tomu teda nějaká práce navíc. No, ale my tady budeme s váma samozřejmě o prázdninách. Jsme tady s váma i teď. Za malou chvíli další hity Kygo, Zack Abel for Life a taky myslíme i na vás, kdo nás sledíte na cestách. Bude aktuální doprava za moment.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
6: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
5: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor. 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
11: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna.
12: Tohle bude dlouhá noc.
10: Fortuna. Dostane tě do hry.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
14: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Ploty Pardubice.
17: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
16: Ploty Pardubice.
17: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
16: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
18: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
19: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
20: Nejlepší dopravní servis a bára Purkartová. Omezení provozu stále trvá na Královéhradecku. Pozor, v obci Všestary, kde se staví nové mosty. Je tam dočasně zúžená vozovka a částečně se jezdí i v protisměru.
21: Mami, proč máme všechno od konceptu?
22: To jen se zeptej, tatínka.
23: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
24: Koncept. Chytře vymysleno pro život.
25: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. I took the long road across the ocean.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Stavebniny DEK přináší megaakci. Plastové výsuvněkyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
1: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
2: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva CZ.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy se téměř nemění. Trhy vyčkávají na další vývoj situace na Blízkém východě a jednání mezi Iránem a Spojenými státy. Asijská země zatím zvažuje navrhovanou dohodu o zastavení konfliktu. Podle analytiků bude rozhodující, zda jednání přinesou konkrétní posun v klíčových sporných otázkách. V Kongu výrazně klesl počet podezření na ebolu, z více než 1000 případů jich po negativních testech zůstalo asi 120. Zároveň ale přibyly potvrzené případy, aktuálně jich je kolem 350, z toho už 60 lidí nemoci podlehlo. Podle Světové zdravotnické organizace se situace zpřesňuje díky testování a vyřazování falešných podezření. Prezident Petr Pavel na summit NATO na motorce nepojede. Sám řekl, že by to vnímal jako provokaci a zvolí spíše důstojnější způsob dopravy. Zároveň připomněl, že na vrcholných jednáních NATO a OSN má Česká republika dlouhodobě zastoupení prezidentem. Pavel také podpořil přijetí eura a kritizoval některé nedávné změny v oblasti protidrogové politiky. Na závěr návštěvy Zlínského kraje ho čeká ještě program v regionu i výšlap na Svatý Hostýn. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: V Pardubicích rostou nové byty jako houby po dešti. Přes 640 bytů má vzniknout v rámci projektu rezidence Kávoviny. Město schválilo spolupráci na zástavbě v lokalitě ulic Jana Palacha na Spravedlnosti a Rokycanova. Součástí záměru byly také ateliéry a komerční prostory. No ještě se na Černé hoře podíváme na východočeské počasí. Závlahy můžete vypnout. Dneska se vám o to postará počasí. Má být hodně deštivo po celém území i u nás ve východních Čechách a nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů Celsia.
8: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
9: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů.

0: máme. Tahle hodina bude hodně nabitá. Hodně nabitá, nejenom písničkama. O půl osmé budeme soutěžit v rychlé pětce, a to o Puget 100 růží. No a v 7.50 taky o dovolenou v hodnotě 40 tisíc korun, tak v 7.50 buďte taky rozhodně u rádia. A teď Skript a Will.i.am. Hezké ráno.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: 7 hodin, k tomu 6 minut ladíte středeční Hitrádio. Hezké ránko.
1: Kdo máte děti, nebo jste třeba čerstvou tetou jako já, tak určitě znáte pocit, který já zažívám teďka od víkendu a ještě to nepřestalo. Já jsem byla s bráchou, který má 8měsíční dceru. A bylo to boží, ale jak jsem s ním strávila 2-3 dny, tak mě teďka v hlavě pořád hrajou dětské písničky. A co je na tom jako horší, že mě už se i líbí. Já jsem přišla na nějaký nový prostě a teď si to broukám. A nejhorší na tom vlastně je to, že já si je broukám, i když nejsem s tím dítětem. I s přítelem v autě si najednou zpíváme ty písničky.
0: Nech mě hádat, je to něco od baby? Děláš si srandu.
1: Jaho, jahody, prosím pěkně.
0: Jaho, jahody.
1: Ale ono je to fakt dobrý, počkej, jako fakt dobrý. No? Jaho, jahody.
0: Jasmin. Jaho, jahody.
1: Ty jsi táta, tak ty to taky musíš znát.
0: No, já bohužel.
1: Bohudí.
0: Teda bohužel, jako ano, jsem táta, jsem rád táta, ale bohužel znám tohle, jako no.
1: Ale to není vlastně nejhorší věc, protože já jsem kačer, dělám kva, kva, kva, to je jako, to je jiný level.
0: Dobře, tak beru zpátky. Jaho, jaho, jahody, ještě dobrý, jo, ale...
2: Já jsem kačer, dělám kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva,
0: kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, toto baví nejvíc. Já tady tak se cítím trošku trapně. David, vypadá, že by tady nejradši nebyl.
1: Ale kdybyste věděli, jakou měla radost ta moje netež.
2: Já jsem krokodýl, plavu ve vodě.
1: Já to hele, znám na spaně,
3: o popularitě těchto z těch dětských songů svědčí i to, že nejpřehrávanější video na YouTube je právě Baby Shark, 17 miliard přehrání.
1: Ty krás. A ten už mi leze krkem, ale hele, béba dobrý.
0: Ne, podle mě jako děti, kteří tohle poslouchají, budou mít dost prostě problém jako no, s něčím. S nějakýma návykovýma látkama asi, jo.
1: Tak co, rodičové, co hraje v hlavě vám? Jaký dětský song? Ještě jsem měla Bumba z Haťa Paťa Zumba.
0: Co říkáš, Jasmin? Tak Jasmin, povědej.
2: Já jsem slunice.
1: Dejte nám vědět, jak to máte vy. 777-937-777. Co hraje v hlavě vám? Co pořád musíte pouštět dětem? Možná vás to už trošku nebo hodně štve, ale...
0: Tak je nám naprosto jasný, že jsme potěšili děti, které s vámi teďka třeba jsou v autě, nebo jim chystáte doma snídaní. Jasně, rodiče jsme moc nepotěšili, myslím. Ale přesně, jak říká Jasmin, pojďte nám dát tipy ještě na nějaké takovéhle sebetriznivé kousky, jo? Jestli něco takového máte, pojďte nám to buď nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pingněte normálně jako zprávu, SMSku. Teď Enrique Iglesias a já se ptám. My se ptáme. Can you hear me? Pojďme na to, 709, krásné ráno.

0: čtvrt na 8 minuta k tomu. Tohle je středeční rádio Snídaně šampionů. Dobré ráno.
1: Vyprávila jsem vám o mém víkendovém zážitku, kdy jsem čas trávila s bráchou, jeho přítelkyní a jejich 8měsíční dcerou a od té doby si zpívám dětské písničky. A horší je, že mě to jako opravdu ale baví a chtěla jsem zjistit, jak to máte vy, co si broukáte.
0: Píše třeba Peťa. Naše poslouchá Sloník Toník. Já jsem popelář, prostě cokoliv od Míši Růžičkové. Nejhorší na tom je, že na to musíme tancovat všichni.
2: To taky znám, jo.
0: Tohle mě trošku minulo, se přiznám. No. A jsem za to tak trochu rád.
1: Já mám ještě 10letou ségru, takže tehdy tohle fičilo, co?
3: Já se zrovna chtěl říct, že není možný, že se všechny tyhle písničky naučila za jeden víkend. Jako.
0: Ty máš 10letou ségru a my tady o toho máme tebe.
1: Pak tam máme hlasovku od Péti.
0: Tak, hledám hlasovku od Péti, takže jsem tam pustil něco, co jsem nechtěl. Tak, pojďme na tu hlasovku od Péti.
4: Ahoj do rádia, tady Peťa, mám dva kluky 10letý, frčili jsme na podobných písničkách, teď u nás jede Miro Jaroš, to jsou super pecky, sledujeme koncerty, je to super, mě to baví, trsám s dětskama, mějte krásný den, čau.
0: Miro Jaroš, jo.
1: Prosím vás, to je song Zmrzlina, jo?
0: Jasmin, já možná budu vypadat jako, že jsem neznalý, jo. A kdo je Miro Jaroš?
1: Mira Jaroš, já o něm nemám jako nic moc najetýho, ale znám ho taky kvůli ségře. A je fakt dobrý, má super songy, dělá koncerty, je to prostě slovenský zpěvák a opravdu úspěšný.
0: Takže... Jako úspěšný u dětí teda.
1: Ano, a u rodičů. Pak tady máme zprávu od Jardy. Ahoj, u nás frčí traktor Tralalaktor. Traktor Já se cítím jak na dětský diskotéce. Já jsem fakt nadšená v tyhle chvíli.
0: Já se cítím trochu trapně už.
1: Dobře, tak dejme si chvilku pohov. Píše třeba David. U nás jede to samé, co jste pouštěli předtím. Míša z Plzně, zdravím, nejsem máma, ale teta a mám přítele, který mu je 36 a miluje Bébu zpívající zvířátka, jak jsme pouštěli. Já jsem kačer, hele, říkám si, jestli nechodíme se stejným, protože mýmu je taky 36 a taky miluje Bébu, jak jsem říkala.
0: Ty bláho, to je neskutečný. Tak je napsal anonym, možná radši. Anonym, hezké ráno, syn má 6,5 let, tak jsme už postoupili. Teď u něj vystoupí vypsaná fixa. No, tak to je ono, to je ono.
1: David, ahoj, Štístko a Poupinka, šlapy, šlapy, taky známe. No ale zpráva, co vlastně nás úplně vrátila do dětství.
0: Ahoj, co takový chňapík maličký krokodýl, nebo decibely lásky?
1: Chňapík, to byla chňapík. Bomba.
5: Já jsem chňapík, maličký krokodýl.
0: Jako, takhle, já jsem trochu Grinch, to víme, jo. Je to ale roztomilý na jednu stranu. Já jsem ale divnej, já jsem prostě vyrostl na Prodigy, jako jo. Prodigy a Operation Blade a prostě a Fateless, já nevím, no.
1: Ale počkej, oni mají ich Chňapíka v němčině, ich bin Schnappida z Kleinek Krokodýl.
0: Já jsem myslel, že Prodigy zremixovali Chňapíka. Ty bláho. No tak jo, tak myslím si, že jsme nejvíc potěšili vaše děti. A já to tam ještě na chviličku dám. Tak děti, poslouchejte.

taky. Tak asi dobrý. Ty bláho, tak omlouváme se, protože věříme, že spoustu těch písniček z hlavy nevyženete ne do konce dnešního dne, ale do konce vašeho života. Pojďme na mandraže. Hledá se žena 7 hodin 20 minut. Tohle je Hit Radio a středeční snídaně šampionů.

0: Hledá se žena 7.23 na Hitrádiu.
1: My se vám chceme omluvit, pouštěli jsme tady ty dětské písničky v rámci toho, že teda já jsem o víkendu si všechny tyhle ty písničky dala do hlavy díky mojí neteři. Je vás hodně, co se snažíte těch songů dětských zbavit, píše třeba Janča s vysmátýma smajlíkama. Moje dvouletá neteř miluje Bébu, já jsem kačer. Teď se povedlo, že se týden tato písnička nepouštěla. Tak dík, teď se toho zase natlouho nespavím.
0: Ale že není zač, vyřizujem. Mě tady pobavila zpráva. Napsal mi kamarád z východních Čech, tyhle, co to tam v tom rádiu mluvíte? A ještě tady dorazila zpráva, ahoj, ještě jedna technická, kdo pak si vzpomene na gumemédu v různých jazycích, to píše autobusák Jarda, no tak těch písniček je spousta, už to samozřejmě poušet nebudeme, to slycháme.
1: Crazy Frog.
0: To, jasně, Crazy Frog, tak to už je, to jsme milovali, už jsme byli dospělí, si myslím, už jako víc, jako starší, no. No tak za malou chvíli něco klasického, na co jste zvyklí, a to je třeba tohle. Henderson, Rudimental, Alibi. No a připomínám, že už za pár okamžiků je to rychlá pětka, kde soutěžíte celý tento týden o puget růží, 100 růží od Florey, tak na to rozhodně počkejte.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Užijte si den plný zážitků na Olfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz.

0: přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz vizualškola.cz.
1: Vyjeďte si lanovkou nahoru, nahoru. Nebo vyzkoušejte naše nové rodinné traily. Projeďte si nenáročné trasy na koloběžce, nebo si prostě jen užijte výhledy a kouzlo našeho kraje.

0: práci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
2: Hele, nezaseko ses?
3: Ne.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí.
9: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitovnadolnilipka.cz.

0: I tam navíc rozletá nafta a silnice může nepříjemně klouzat.
1: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz. Hit Radio Černá Hora.

0: Gentle Alibi. Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů. My jsme Michal, Jasmin a David. A v 7.33 přejeme hezké ráno.
1: Ranní update.
0: A to pro nás má David.
2: Američan ztratil na toaletě přes 600 tisíc korun. Poctivý nález se mu je vrátil. Peníze měly být určené na léčbu jeho sestry a pocházely z prodeje sběratelských předmětů. Nálezce ho dokázal dohledat a celou částku mu vrátil do posledního dolaru.
0: Hezky.
2: Stát zvažuje vlastní komunikační aplikaci, která má zvýšit bezpečnost i nezávislost. Česká republika uvažuje o vývoji vlastní komunikační aplikace pro úřady i bezpečnostní složky. Projekt má počítat i s pokročilým šifrováním pro bezpečnou komunikaci do budoucna. Většina mužů dnes preferuje ve vztahu rovné finanční rozdělení mezi partnery. Podle nového průzkumu to uvedlo 62% mužů. Změna souvisí nejen s rostoucími náklady na život, ale i s jiným pohledem na partnerské role. Rovné přispívání už mnoho lidí nevnímá jako problém, ale jako projev férovosti a respektu. Hodně kontroverzní téma, podle mě.
0: Tak jak to máte třeba vy, Davide, u vás doma?
2: Tak my to máme rozdělený 50 na 50.
0: Jakože fakt normálně přesně do koruny, jo?
2: Přesně tak.
0: Tak tebe bych chtěl mít doma. Co u Jasmin?
3: Hele, někdy pade napade, někdy komu se ten měsíc daří víc, tak ten dá víc do té domácnosti ten
2: zajímavý
3: měsíc.
2: Zajímavý model.
0: Vy se neptejte, já jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Kdybyste chtěli ušetřit třeba na nějaký květině, tak jste tady správně. Rychlá pětka z Florea.cz, hrajete o luxusní kytici s růží s doručením od Ruda Red Torch, délka růží 70 cm. Tak pokud byste chtěli vyhrát, pište, chci soutěžit na 777 937 777, teď Five and Queen.

0: Alive and Queen, We Will Rock You.
1: 7:37. Takhle vám hraje středeční Hit Radio, tohle je snídaní šampionů a teď jdete hrát vy.
2: Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka. Z Florea.cz hrajete o luxusní kytici z růží s doručením.
3: Florea patří mezi úplný jedničky v doručování květin po celé České republice. Taky byla navíc 6x za sebou finalistou soutěže e-shop roku v kategorii kvalita a patří mezi nejlíp hodnocený český e-shopy s desítkama tisíc ověřených recenzí.
1: Tak a s námi ve vysílání už je Adam. Adame, hezké ráno.
4: Dobrý den.
1: Hezký den. A ty tam máš i maminku, že jo?
4: Ano.
1: A maminka se jmenuje?
4: Iveta.
1: Iveta. Ahoj Iveto, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak jste na to dva, pojďme soutěžit.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Ve kterém českém městě stojí Karlův most?
4: Praha.
1: Praha, přesně tak.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
1: Kolik gramů má 1 kilogram?
4: Tisíc.
1: Tisíc? Musíte mluvit víc trošku nahlas, lidi, ale zaznělo to tam, já to slyšel.
2: Otázka třetí.
1: Pojďme dál.
2: 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se jmenuje pohádková postava, která nosí červenou čepičku?
4: Červená karkulka.
1: Přesně tak, to je ono.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Jaké 3 barvy jsou na české vlajce?
4: Modrá, červená a bílá.
1: Tak, a poslední, 5. otázka. Který měsíc přichází po červnu?
4: Červenec.
1: Jo! Vy jste neuvěřitelný! Adame, Ivet, vyhráváte od Florea.cz Puget 100 růží. A já se zeptám, Adame, ty jsi napsal SMSku, že bys chtěl vysoutěžit kytku pro svoji mamku ke svátku. Tak je to ta maminka, která vedle tebe teďka sedí v autě?
4: Ano.
1: Ano! No tak... Je to vaše.
3: Moc gratulujem.
1: oni měli.
3: Oni tak měli úžasem.
1: Moc gratulujeme, lidi, vyhráváte to, mějte se krásně, hezký den a zase někde na Hit Radio se těšíme. Ahoj, ahoj. Ahoj. No, o tenhle Puget růží budete soutěžit ještě zítra a taky v pátek.
2: Rychlá pětka ve snídaní šampionů na Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
1: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
11: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
12: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj. Statutární město Prostějov a Severočeské doly.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
14: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči, dávejte si velký pozor v Trutnově. Máme hlášenou nehodu dvou osobních aut na křižovatce ulice Lesnická a na Struze. Místo nehody by mělo být s opatrností průjezdné.
15: Mami, proč máme všechno od konceptu?
16: To jen se zeptej, tatínka.
17: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
19: Pořád jste tady.
2: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Rádiu.

0: 7.49, tohle je středeční Hit Radio, posloucháte Snídaně šampionů, krásné ránko. Je čas zkusit si zasoutěžit o dovolenou v hodnotě 40 tisíc korun.
1: Dovolenou vlastního výběru. My tady máme, jak už asi víte, takový virtuální letadílko, v něm 6 řád sedačky A až F a vy jenom musíte najít tu správnou, pod kterou je ta dovolená.
0: Pojďte nám napsat, chci soutěžit na 777-937-777, my jednoho vybereme, zavoláme a už za malou chvíli se dozvíme, jestli se náhodou ten dotyčný nesedne na to správné sedadlo, kde je ta dovča za 40 tisíc korun dle vlastního výběru. Teď další muzika, pojďme na to, Lucie Marie na Hit Radio. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Lucie Marie, 7.53, tohle je Hit Radio snídaně šampionů a jdeme soutěžit.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Dovolená vašeho výběru za 40 tisíc od Invie, to můžete získat.
0: Stačí, když trefíte správnou sedačku v našem virtuálním letadle. Máme tady 6 řad a sedačky A až F. Na jedné z nich je dovolená v hodnotě 40 tisíc dle vlastního výběru, případně tam může být taky Člověče nezlob se, nebo taky dvě vstupenky na Marka Ztraceného, anebo
2: vůbec nic.
0: S námi ve vysílání už je Jana. Jano, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj, Jani.
0: Dobré ráno, ahoj, Jani. No tak ty máš teďka jedinečnou šanci, jedinečnou možnost vyhrát tuhle parádní rovču, tak my se tě ptáme, jakou sedačku v našem virtuálním letadle si vybereš?
3: Písmenka znám, jenom ještě čísla, to kolika
2: prosím. Je to 1 až 6 A až F.
3: Tak, poprosím E4.
0: E4 říkáš. A Jani, my pro tebe máme špatnou zprávu, protože E4 už bohužel je obsazeno.
3: Aj.
2: Jani, musíš koukat na web Hit Rádia, kde se zaregistruješ do klubu posluchačů a tam jsou už uhádnutý sedačky.
0: Takhle, Jani, neházej flintu do žita, ničemu to nevadí, protože za hodinu další šance vyhrát, tak se ptám, budeš v 8.50 u rádia, zkusíš to ještě?
3: Bohužel nebudu, akorát parkuju v práci.
0: Yeah.
3: Takže zkusím zítra.
0: Tak kdyby náhodou to nevyhrál někdo dneska, tak zítra samozřejmě další možnost. Tak Jani, krásný den a děkujeme za hru. Zatím ahoj.
3: Díky, ahoj.
0: Ahoj. Tak my pokračujeme opět za hoďku. Dovolená za 40 tisíc tady stále čeká na někoho z vás.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Na rozkoši už to zase žije. V Autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkoš.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva CZ.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. V Česku přibývá lidí, kteří nemohou legálně hrát. Do registru vyloučených hráčů se zapsalo už přes 70 tisíc lidí. Tento seznam brání tomu, aby lidé mohli dál legálně sázet u hazardních provozovatelů. Většina se do něj dostane rozhodnutím úřadů, část ale vstupuje dobrovolně kvůli závislosti. Podle odborníků má registr výrazný psychologický efekt a pomáhá lidem se závislostí. V Česku padla první obžaloba za špionáž pro Čínu. Státní zástupce viní muže z neoprávněné činnosti pro cizí moc, což je nový trestný čin v českém právu. Podle soudu měl pracovat pro čínskou zpravodajskou službu a sbírat informace v Česku. Muži hrozí až 5 let vězení, od ledna je přitom ve vazbě. Jde o první případ tohoto paragrafu, který platí teprve od loňského roku. Opilý cizinec skočil v Praze do Vltavy. Mladík s téměř 2 promile alkoholu skočil z mostu Legií po výzvě kamarádů. Z vody ho nakonec vytáhli lidé na šlapadlech, zraněný nebyl. Policie uvedla, že nešlo o trestný čin ani přestupek, ale o hazard a hloupost. Muž skončil na záchytce a zaplatí její pobyt. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Na Černé hoře vás teď bereme do Vrchlabí. Nový pavilon nemocnice tam vyroste rekordním tempem. Stavba za víc než 500 000 000 korun bude složená ze 140 modulů a hotovo má být už letos v prosinci. Nemocnice díky ní zdvojnásobí počet ortopedických operací a taky získá 4 moderní operační sály. Teď po ránu 11 až 15 stupňů docela teplo a tak podobně bude i přes den. Nahoru ty teploty úplně nepůjdou, maxima 15 až 19 stupňů a po celý den, po celou středu čekáme časté přehánky a taky déšť.
10: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Krásné ráno.
11: Krásnou středu.
12: Snídaně šampionů.
14: Ano, stále tu jsme, hlavně jsme moc rádi, že tu jste vy, že jste si nás pustili k tělu. 8 hodin, 3 minuty, Michal Jasmin a David, no a muzika nachystaná. Alvaro Soler, Téma chynába, tohle vás bude bavit. Hezké ráno.
12: Hit Radio Černá Hora.

0: skupina ABBA, Alvaro Soler, 8:05, tohle je Hit Radio a snídaně šampionů.
1: Dovolte mi dotěrný drzý dotaz soukromý. Píšete si přes den se svým partnerem nebo partnerkou? Já jo, hodně. Dokonce mi včera můj Kuba říká, Ježíš, je 9:03 a ty jsi mi ještě nevolala, že už jdeš domů z práce. A dělá si se mě srandu, prý, co se stalo, jako. A tak mě překvapilo, že jenom 36% lidí si během dne píše se svým partnerem zprávy. Co děláš, jak se máš, takovýhle věci. Tak co naši posluchači a co vy tady, kluci, píšete si přes den spolu?
0: Jako my dva si, Davide, moc ne,
2: no. No takhle, já bych si s tebou i psal, ale ty vůbec neodepisuješ, no, ale to je jiné téma.
0: To potvrzuju, to je pravda, to je pravda. Píšeme.
2: Já my teda úplně minimálně teda.
0: No, občas si napíšem.
1: Dobře, tak jenom 36% lidí to takhle má.
0: Co 36% lidí, to mi přijde docela málo, jako. Jakože na toho dotyčného ten zbytek moc nemyslí, že si jako nepíšou.
1: Takhle, já si zase říkám, že ono je někdy fajn si o tom dní moc nepovídat. My se třeba trošku jako napíšem, ale pak se doma večer sejdem a všechno si řekneme, jo, a můžeme si vyprávět.
2: To jsem zrovna chtěl říct, o čem si povídáte potom večer, když si sejdem píšete, ty jo.
1: A tak někde se toho zase děje tolik, že prostě můžeš dělat obojí, no.
0: Hele, mě tak napadlo, že bychom těch 36%, nebo kolik to bylo, že bychom ta procenta mohli trochu zvýšit, že? Že bychom mohli napsat těm našim polovičkám, že? My tři, kdo jsme tady, jo? Že bychom mohli napsat stejnou SMSku.
1: Stejnou
0: SMSku. Samozřejmě můžete se přidat i vy, kdo jste u rádia, můžete taky napsat vašemu partnerovi. Tak znění SMSky. Já počkám, až vytáhnete telefony.
1: Už ho držím.
0: No, posluchači, než vytáhnou telefony. Tak já dám tady teda zprávy. Tak, napsat. Tak, a pojďme teda psát, jo? Napíšeme úplně stejnou.
1: Trošku se mi nelíbí, že tu zprávu vymýšlíš ty a ne já, ale dobře.
0: Takže, píšeme. Ahoj, lásko. Přeju hezké ráno. Hezké ráno. Tak, přeju hezké ráno. Jak se spalo? Jak se spalo?
1: Tak diktát z češtiny.
0: Tak dobře, jinak, tak počkej. Vyspala se krásně. Vyspala se krásně. Ty asi napiš vyspal.
2: Já už nechám, jak se spalo.
0: Vyspala se krásně. Otazník. Až přijedu domů, udělám ti...
1: Co?
0: Udělám ti skvělou masáž.
1: Skvělou masáž.
2: Komu Eva poslouchá, takže si myslím, že...
0: Měj hezký den. Měj krásný den. Miluju tě.
1: Ježíš, tak ty umíš být romantik trošku.
0: Miluju tě. Přeji, bych to neposlal tobě, ale... Já nevím číslo teďka, ale...
2: Pořádně si zkontrolujte, komu to posílá.
0: Nebo to můžeme poslat hromadně, pokud máte víc partnerů, že?
1: A uděláme si teda jakože testík, že čekáme, až nám odpoví.
0: Odesílám, je to tam. Poslali jste to?
1: Ano.
2: Send. Doručeno.
0: Odesláno. Taky doručeno. Tak vy, kdo jste to udělali taky, tak schválně můžete nám taky napsat, jaká byla reakce od vašeho protějšku a já jsem teda zvědavý, co nám napíšou ty naši partneři.
1: Tak si dáme pár písniček a snad nám do té doby napíšou.
0: Asi tak 30 písniček a pak možná teda přečteme, co napsali. American Authors, Best Day of My Life. Další songy pro vás tady na Hit Rádiu. 8:09, krásné ráno, šampioni.

0: na 9. Minuta k tomu, tohle je středeční Hit Radio, krásné ráno. Bavili jsme se o tom, že jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit, no a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMS-ku, která zněla. Ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, nebo alespoň dvě třetiny z nás tady ve studiu mají odpověď. Tak Jasmin, co přišlo tobě?
1: Tak můj Kuba mi napsala, ahoj Bobe, nebej ty dobrovolný masáže, tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
0: To nás prokouk. Tak, co přišlo Davidovi?
2: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evi vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal jí a patřilo to někomu jinému.
0: Že jsi tu SMS-ku dal takzvaně do jinýho hrníčka.
2: Přesně tak.
1: A co přišlo Michalovi?
0: To nechcete vidět.
1: Chcem?
0: Mně přišlo 7 otazníků.
1: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
0: A ještě pak dodatek. Někdo ti asi sedl za noťas a dělá si forky, ale to si pak asi všimneš. Ale počkej, já jako píšu normálně občas.
1: Jo, to je vidět, no. Vůbec nebyla překvapená, 7 otazníků.
0: My jsme samozřejmě říkali, že se můžete připojit k nám a připojili jste se. Přišlo od vás spoustu reakcí, že jste to teda zkusili, jo?
1: Šárka píše, odpověď je před výplatou a doma nic není třeba opravit, ale masáž beru.
0: Další zpráva. Dobrý den, na zprávu, kterou jste diktovali, přišly pouze otazníky. Jelikož jsem to odeslala omylem synovi a ne příteli do práce, který pracuje v Německu. S pozdravem, Markéta, jste skvělý.
1: Ale poslat synovi lásko a že teda udělám ti masáž, no, dobře.
0: Mami?
1: Ale pak tady někomu to i vyšlo, jo? Máme tady screenshot, kde to opravdu někdo někomu poslal a ten odpověděl samýma srdíčkama, dokonce třema srdíčkama.
0: Vy jste skvělí. No tak, mohli bychom ta procenta ještě zvýšit, ale to už necháme na vás, tak pokud máte partnera, manžela, manželku, kohokoliv, tak myslím si, že by mu udělalo radost takhle chvíli po 8:45, že na něj myslíte, že jste si na něj vzpomněli, tak to zkuste mu napsat něco na hezké ráno. Eva Farná, Všechno nebo nic. Další muzika pro vás na Hit Radio. Hezké ránko.

0: všechno nebo nic. Eva Farna. 8.21, posloucháte Hit Radio. Další parádní muzika, tak vám letí za malou chvíli. Tohle je Alan Walker, Tommy Narket a Aura Dark Side. Staví se i Martin Garrix. No a samozřejmě víme, že nás sledíte i na cestách, tak jak to na silnicích vypadá, řekneme, bude aktuální doprava, počkejte na to. Tak hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, na vždy červená.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Olfin Car, Hradec Králové a Trutnov, www.olfincar.cz.
11: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
12: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
13: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: No v pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
17: nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehoda se stále došetřuje v Trutnově, opatrně v ulici Lesnická, kde jsou v sobě dva osobáky. No a pozor taky v Pardubicích, kde došlo k vážné nehodě v Tolarově ulici.
18: Autosalon Dědek přiváží nové značky Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
19: Hit Radio Černá Hora.

0: je muzika ke všemu, co děláte. Alan Walker, Tommy Narket, Aura na Hit Rádiu přesně o 8:30 a to je čas na Davidův.
1: Ranní update.
2: Na ministerstvu obrany padla rekordní odměna, náměstek dostal 1 000 000 korun. Vyplatit je měla tehdejší ministryně obrany Jana Černochová. Konkrétní důvod ani jméno oceněného úřad neuvedl, mluví jen o mimořádných úkolech a vyšší odpovědnosti. Telefonování mladým lidem způsobuje úzkost, raději volí zprávy než hovory. Mnoho lidí z generace Z přiznává, že telefonáty v nich vyvolávají stres až paniku. Raději proto komunikují přes zprávy, kde mají časy odpověď promyslet a upravit. Jakub Menšík je poprvé v semifinále Grand Slamu. 20-letý hráč porazil Brazilce Fonseku ve 3 setech a duel ukončil až 7. matchbolem. V boji o finále čeká Menšíka světová trojka Alexander Zverev z Německa. Tak tohle je zpráva ze sportu, já vím, že na ně úplně neslyšíte, ale tohle je tak zajímavá a úspěšná zpráva, že jsem si říkal, že ji musím do vysílání protlačit.
0: Je to super zpráva, gratulujeme, je to určitě úspěch.
2: Takovýhle zpráv o sportu nás čeká ještě hodně, protože za chvíli startuje světový šampionát ve fotbale, jak všichni víme.
0: Počkej, jak ve fotbale, teď fotbal skončil teďka, ne?
2: To byla Liga mistrů.
0: No počkej, to je něco jiného, jo?
2: To je zase něco jiného.
0: Jo, takhle, hele, hokej, jo, ale fotbal tam teda tápu, takže...
3: To máš hokej,
0: je, takže
3: fotbale.
0: Já, tam, to jasně, takže... takže počkej, teďka jak ty Francouzi teda vyhráli a jak si jako teda zapálili vlastní město, tak to je něco jiného.
2: To je klubová soutěž.
0: Takže počkej, takže a kdo pravděpodobně vyhraje teda ten šampionát?
2: Hele, třeba i český výběr.
0: Jo? Takže pak bude hoře Praha.
2: To snad ne.
0: Pojďme na Jutučka. Pride in the name of love. Na Hit Rádiu v 8:32. Hezké ránko.

0: Gaga. Lady Gaga. 8.39, posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů. Přejeme pohodový ránko.
1: Pojďte kápnout božskou. Pojďte nám říct, jaká písnička vám vždycky zlepší náladu. Jo, opravdu o tom teďka popřemýšlejte a až na ní budete myslet a budete vědět, která to je, tak nám ji hnedka napište na web Hit Radio.
0: Možná se ptáte, proč? No tak tím hlavním důvodem je, že pokud nám to na web Hit Radio napíšete, pokud se zaregistrujete a pokud svůj hit uslyšíte ve vysílání, o víkendovém vysílání a podaří se vám dovolat do studia, tak můžete vyhrát chytré hodinky Garmin pro vaše děti a to v hodnotě necelých 7,5 tisíce korun.
1: Takže leďte Hit Radio taky o víkendu a my vám budeme moc držet palce, protože tohle je moc hezký dárek pro děti.
0: Komplet detaily na webu hitradio.cz.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
3: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
4: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
5: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
6: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
5: a poctivé pivo z místních pivovarů.
6: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
5: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
7: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru rybníce. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
8: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
9: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
8: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
9: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
8: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
10: Kaufland.
11: Jsou tady.
10: Jsou tady. Jo, jsou tady.
12: Jsou tady.
10: Řekni to všem.
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
10: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady. Wow!
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
15: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
16: Stavebniny Dech přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle sknoucí cementový potěr Weber Vatrapid nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na dech.cz.
17: Mami, tati, pojď.
11: parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: skvělých důvodů, proč poslouchat Hit Radio, je parádní muzika a jedním z těch důvodů je možnost vyhrát parádní dovolenou.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Sedadlo v našem virtuálním letadle, na kterém je dovolená za 40 tisíc od společnosti Invia.cz dle vlastního výběru, je stále neobsazeno.
2: Máme tady sedačky v letadle A až F6 řád. Dneska už se stalo, že někdo typnul sedačku, která už dřív typovaná byla, tak aby jsme tomuhle předešli, tak znovu upozorňujeme, že dříve uhodnuté sedačky najdete v klubu posluchačů Hit Radia. Registrace jsou přes web Hit Radia. A já jsem vám včera na svůj Instagram Jasmin Official dávala nápovědu taky, v které části letadla tak jako můžete lovit. Ona za chvíli jakoby zmizí, ale já jsem udělala výběr soutěž Hit Radio, takže je to tam normálně vidět na profilu, pak ve výběrech.
0: Je to tam, je to tam. Tak zjistíte, v jaké polovině jsi, na levé půlce nebo na pravé půlce je ta dovča. Tak volejte teď 800 937 937, necháme to chviličku zvonit, napneme to, přece jenom je to dovča za 40 táců.
2: Kdybyste na uhodou neuhodli tu dovolenou za 40 tisíc, tak ale taky na vás čeká hra Člověče nezlob se, nebo máme tady dva lístky na Marka Ztraceného, a nebo budete mít černýho Petra a nevytáhnete si vůbec nic.
0: Dobré ráno, snídaně šampionů, kdo je s námi ve vysílání?
3: Tady Broňo, ahoj.
2: Čau,
3: ahoj,
2: Broňo.
0: Ahoj Broňo, dobré ránko, jak se máš Broňo, jakou máš středu Broňo?
3: No, středa je výborná. Dneska nastupuji na dovolenou, takže dobrý parádní.
0: Takže nastupuješ na dovču a teďka bys si vlastně mohl ještě jednu parádní dovču vyhrát. Tak Broňo, ptáme se tě, jaké sedadlo v našem virtuálním letadle si zvolíš? Je tam 6 řad a sedadla A až F.
3: Tak já bych zkusil D3.
2: Sedačka neobsazená, takže dobrý.
0: D3, tak pojďme se připoutat, prosím. Broňo se připoután na D3. Co na to Jasmin?
2: Broňo. Dovolená se na této sedačce? Broňo? Neskrývá.
0: Broňo, neskrývá se tam dovolená, ale co se tam schovává? Ty jsi sednul na sedačku, kde něco je. A když šáhneš takhle pod svoje sedadlo, šáháš pod sedadlo, Broňo?
3: Ano, snažím se.
0: Tak, tak šáhni tam.
2: Já tady vidím Michala taky, jak šáhá, je to dost
0: divný. Šáhám taky pod sedadlo a teďka vytahuj tu ruku nahoru a máš v ruce dva lístky na Marka Ztraceného na Letenskou pláň.
3: Skvělý,
2: 7.8.
0: A slyším, že tam někdo má větší radost než ty. Kdo se tam tak radoval, Broňo?
3: To kolegové tady.
0: Oni nás poslouchají, tak zdravíme kolegy. Dva lístky na Marka Ztraceného ty posíláme, nějak si to rozdělte, užijte si to. No a samozřejmě dovča tady stále je, tak zítra v 6.50 další šance. Broňo, s kolegama to zkuste určitě, jo?
3: Díky moc.
0: Tak jo, vydrž mi na telefonu, doladíme detaily, zatím ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak zítra.
2: No, připomínáme, že nápověda teda jedna je a zítra přibude ještě jedna.
0: Další. Mm-hmm, no, už přehořívá. Už byste to mohli vyhrát taky někdo, no?
4: Na invia.cz najdete

0: Nico Santos. Roof Top v 8.57. Tohle je Hit Radio Snídaně šampionů. Jsme v cíli a my vám chceme moc poděkovat za další společné ráno. S vámi byli Michal, Jasmin a David.
1: Ano, díky za dnešní ráno, za 3 společné hodinky nebo jakýkoliv čas, co jste s náma strávili, a zítra znovu.
0: Opět si dovolím připomenout, rozhodně nás někdo začal ladit až teď, tak dovolená v hodnotě 40 tisíc tu stále je. Stále jste neobsadili to správné sedadlo. Zítra pokračujeme v 6 hodin 50 minut.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Mějte bez vás středu.
1: Čauky, čauky, čauky.
0: Těšíme se zítra. V 6. Ahoj, ahoj, ahoj.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Ve Vysokém Mýtě, ve Fibichově ulici probíhají stavební práce. Tady počítejte určitě s omezením. No a ještě na Jičensku v Hořicích v ulici Pod Lipou probíhá údržba vozovky. To by mělo být prozatím vše. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
6: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky VISO pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Policie hledá další oběti. Mladé dívky v těžké životní situaci vytvářely pod nátlakem erotický obsah na OnlyFans a dalších sociálních sítích. Kriminalisté obvinili 4 lidi a firmu. Policie eviduje desítky poškozených a vyzývá další možné oběti nebo svědky, aby se přihlásili. Před námi léto, kapacity v Krkonoších a v Orlických horách v penzionech a hotelech se plní, ale pozor, možná ještě víc než letní pobyty si lidé už teď zamlouvají zimní dovolené. Zájem je takový, že někde jsou kapacity na zimu už z 80% obsazené. Sladké, velké a čerstvě utržené, až se zbíhají sliny. No ve východních Čechách nám začíná samozběr jahod, třeba v Podulšanech na Pardubicku. Kilo natrháme za 85 korun. V Ruseku už máte natrháno a plné košíky nakoupíte v kamenné prodejně, stejně jako v Cholticích. Samozběr tady začne v neděli. Basketbalisté Nymburka v úvodním finále Maxa NBL porazili Pardubice 81-73 a vykročili úspěšně za obhajobou titulu. Nejlepším střelcem středu Čechů, kteří usilují o celkově 21. primát, byl s 18 body Jaromír Bohačík. Hostům nepomohlo ani 23 bodů Treje Bonhema. Takhle to viděl pardubický trenér Honza Šatnar.
7: Myslím, že ten začátek, že si myslím, že jsme se toho trošičku báli, hráli jsme jinak než ty ostatní zápasy, tam trvalo zase první čtvrtinu, než jsme se na ten způsob adaptovali, ale věřím tomu, že to bude směrem vzít lepší, že toho půjdeme stejně po hlavě, budeme hrát na 100%, musíme opravit některé věci, hlavně si myslím, že v útoku, který fanoušci, že to může nás podpořit i zítra, protože jsme tady měli vždycky domácí jako sem.
1: Série bude pokračovat dneska večer opět v Nymburce, hraje se na 4 vítězné zápasy.
8: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
1: No před námi je ve východních Čechách takový chladnější a taky deštivý den. Středa servíruje velkou oblačnost, taky spoustu přeháněk a deště. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů Celsia.
9: Hit Radio Černá Hora.
10: Tak už je tady středa, máme 2 minuty po 9, začíná dopolední drive na Hit Radio Černá Hora, od mikrofonu vás zdraví Jana Šimurdová. No a kdo jste byl z úplňku taky rozbitý v pondělí i v úterý, tak snad dneska už je to lepší, jinak soucitím s vámi a udělám, co bude v mých silách, aby to bylo lepší. Třeba na začátek pustím něco živějšího a tanečního, jako je J-Lo a Pitbull. Hit Radio.
11: Say low.

Ladíte Hit Radio Černá Hora a schválně, jestli nás dneska poslouchá nějaká škola v přírodě, o tom bude totiž dnešní devátá. Co vás na škole v přírodě baví a co naopak nesnášíte? Jo? Otázku dávám všem, ať už jste učitel, žák nebo rodič. Já jsem osobně školu v přírodě nikdy nezažila. Asi pocházím z chudšího kraje, pač nám to prostě na škole fakt nikdy nenabízeli. Za toto ale prožívám se svými dětmi. Pamatuju si ještě před odjezdem dcery, že jí mrzí, že tam nebudou mít prej asi diskotéku nebo co. Tak třeba nakonec bude a dcera bude spokojená. Taky vím, že se hodně řeší jídlo, hnědá omáčka nebo koprovka, to je klasika, že jo, co taky mají kuchařky pořád vařit. Pak taky vím, že proběhne spousta věcí, které se málo kdo dozví, to je prostě jenom mezi dětskama, možná si sami teď něco vybavíte. No a kdo se bojí, nesmí do lesa, takže třeba nějaká stezka odvahy, jak na táboře. Loni děcka měli dokonce, co si pamatuju, i velkou bouřku a byl to pro ně největší zážitek nakonec. Zážitky musíte mít, ale také i vy, učitelé, učitelky, takže i vás se ptám, jak prožíváte s dětskama školu v přírodě. Co je třeba fajn a co je náročné? Jo? Pojďte nám to napsat na náš WhatsApp Hit Radio Černá Hora 601 292 464. Hit Radio. Vysílej na Hit Radio Černá Hora s Janou Šimurdovou.

0: Katy Perry a Firework. Během dnešní 9. dopolední řešíme na Hitrádiu Černá Hora téma škola v přírodě. Buď prostě patříte mezi ty, co to nemusíte, anebo jste ten tým nadšenců pro tyhle aktivity. Se mnou teď je tady i naše zprávařka Hanka Poskočilová. Hani, no. Jak ty?
1: Nadšenec.
0: Ano. Jak ty a tvoje děti vůbec? No. Jak jako vnímají školu v přírodě? Jezdíte určitě, že jo?
1: No, určitě jo. Já je tam teda posílám ráda, oni jezdí méně rádi. Je tam spousta rizik, jako třeba pavouci, hadi, kdo s kým na chatce, jaký tam bude jídlo, tma tam je, že jo, večer, to je taky takový úskalý, no. Takže občas je to boj.
0: No, ale přesto všechno, vem to čert, doma no. To proseko, viď, klídek.
1: No jo, tak to je to odměna pro nás, no.
0: Je strašně hezky, jak mamka vyjmenovala ty nástrahy na ty děti, ale vidí to dobře.
1: Vědí, no, ale musí, no. Tak to se dá dělat.
0: Tak jo, třeba to tak má i spousta z vás dalších rodičů, že i přes ty pavouky a hady jste vlastně v pohodě. Napište nám to třeba i do zprávy na náš WhatsApp, na který se taky dostane, určitě v tom pokračujte. Číslo sem k nám do Hitrádia Černá Hora je 601 292 464, no a řešíme ještě jednu školu v přírodě. Hani?
1: A ty bys jela do chatky? No řekni, schválně.
0: Já bych potřeba vidět ty koupelnu.
1: No jo, cimprlich. Je teda pravda, čím jsem starší, tak možná to pohodlíčko je asi pro mě primární. Jo, to se přiznávám. Kdybych si měla vybrat, jestli chatku, anebo třeba hotelový pokoj, tak je to za Béno. Přiznávám se bez mučení.
0: Takže mamky do hotelu, děti do chatek za pavoukama.
2: WhatsApp Hitrádia Černá Hora 601 292 464.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.

0: a přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz Vizualškola.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dek.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Vyjeďte si lanovkou nahoru, nahoru. Nebo vyzkoušejte naše nové rodinné traily. Projeďte si nenáročné trasy na koloběžce, nebo si prostě jen užijte výhledy a kouzlo našeho kraje. Léto v Deštném, léto na horách.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Hausbrand Café, per favore?
12: Sí, signora.
11: I v malém šálku lze dělat velké umění.
13: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
14: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
0: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vyjeďte lanovkou za zážitky.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Od mikrofonu vás zdraví Jana Šimurdová. Tuhle hodinku věnujeme tématu škola v přírodě, což je dost aktuální teď. Co zhledáváte na škole v přírodě pozitivního, co se vám naopak nepozdává? No a ptáme se úplně všech rodičů, učitelů, žáků, takže i příběhy sbíráme. Moje kolegyně Hanka Poskočilová to krásně jako rodič tady před chviličkou pojmenovala, kdy posíláme děti vlastně do chatek za pavouky. A my si doma v poklidu dáme to prostečko, které si zasloužíme. A hlavně ten klid taky. Na náš WhatsApp jste posílali zprávy. Mám tady vzkaz. Přímo zážitek, jak hrom ze školy v přírodě. No posuďte sami.
1: Já mám ze školy v přírodě zajímavý zážitek. Poslední noc před odjezdem. Někteří spolužáci našeho kamaráda neustále budili, nechávali usnout dokola, až se on dostal do určitého stavu zmatenosti a poblouznění a utekl nám do lesa. Tam jsme ho asi do 4 nebo do 5 ráno všichni hledali neúspěšně, takže jsme se vraceli zpátky vynervovaný, co se bude dít, a on už ležel v posteli a v klidu si spal. Druhý den ráno jsme samozřejmě všichni byli vyrychtovaní, nevyspalí a unavený, a on byl jediný, kdo si cestu domů užil, protože se hezky vyspínkal do Růžova. Takže tímto zdravím základní školu ve Smřicích.
0: Tak jako říká se, boží mlýny melou, každopádně moc díky, super vzkaz. Píše taky Vítě, můj syn byl na škole v přírodě a měli tam bouřku, teď před odjezdem řešil, aby nebyla zase bouřka a nebyla potopa. No Víťo, vzhledem k dnešnímu počasí, tvůj syn asi dneska nebude mít nejlepší den, snad tam nebude velká průtrž. Napsala nám taky paní učitelka jedna, že kluci řeší hlavně pavouky a že jim vadí, že musí uklízet. No jo, bohužel. Napsala taky Lenka, dcera řešila, aby měla dost jídla a chtěla ho nabalit i sebou. Markéta, hráli jsme flašku a dávali si pusy. Učitelky nemají páru do dneška. Já si stejně myslím, že ti učitelé, že vy to musíte vědět, že ty děcka něco takového dělají, ale vy jim to prostě dopřejete, protože to je prostě zážitek do konce života. Já jsem tohle možná na škole v přírodě nemohla zažít, protože jsem na škole v přírodě nebyla, takže já to kvituju, no. Tak jo, lidi, jste fantastičtí, já vám strašně moc děkuju, že jste opět poslali vaše zprávy, dokonce i vzkaz, je to paráda. No a já vám za to pošlu za moment Fugees. Tak pohodové odpoledne, teda dopoledne.

Pěknou středu, zítra Rádiem Černá Hora dohrála Miley Cyrus a už za chvilku vás čeká víno. Teda v práci asi ne, někdo doma na terase možná, my si ho ale dáme v éteru společně s Činasky, jak jinak. My máme rádi víno. No a co vím, tak určitě stihneme i Avicii. Tak díky, že dál ladíte, hit rádio Černá Hora.

0: zprávy každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na NVIA.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na NVIA.cz.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Zapomeňte na studené podlahy. Již 20 let realizujeme podlahové vytápění kompletně. Od vybourání podlah přes rozvody až po betonáž. O vše se postará náš tým odborníků. A teď to nejdůležitější. Uzavřete objednávku do konce července a získejte slevu 14 000 korun. Nečekejte na zimu a zajistěte si lepší cenu už teď. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte nás v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
7: Hradecký aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do auparku. Program naleznete na aupark.cz.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
10: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a
9: instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
10: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
11: To jsou družstevní byty.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech ve Svitavách v Lanškrounské ulici u křižovatky s Blanickou se střetla dvě osobní auta. S opatrností je místo nehody průjezdné. Také pozor na dálnici D35 poblíž Svitav na 196. kilometru ve směru na Olomouc. Probíhají v pravém pruhu práce údržby. No a hlásíte nám taky na Semilsku, že na trase z Božkova do Košťálova dejte pozor na odstavené osobní auto s proraženou pneumatikou. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
6: Olfin Car rozšiřuje týmy v Hradci Králové a Trutnově. Do našich autorizovaných servisů hledáme zkušeného autoelektrikáře, který si poradí s elektronikou moderních vozů, a autoklempíře se zaměřením na opravy karoserií. Pro uchazeče z praxí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun. Více na olfincar.cz/kariéra.
7: Připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
10: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
11: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Řidiče čeká změna u Všestar na Hradecku. Od pondělí se uzavře část silnice 1/35 a doprava bude na několik měsíců převedena na asi kilometrový úsek rozestavěné dálnice. ŘSD tím získá prostor pro dokončení napojení dálnice a nového nadjezdu u křižovatky Plotiště. Provizorní režim potrvá až do října. Na Černé Hoře vás teď bereme do Vrchlabí. Nový pavilon nemocnice se tam roste rekordním tempem. Stavba za víc než 500 milionů korun bude složená ze 140 modulů a hotová má být už letos v prosinci. Nemocnice díky ní zdvojnásobí počet ortopedických operací a získá 4 moderní operační sály. Messiho obřího socha musela pryč. V indické Kalkatě odstranili 21 metrů vysokou sochu Lionela Messiho. Ve větru se totiž nebezpečně kymácela a mohla ohrozit okolí. Monument, který tady stál teprve půl roku, dělníci pomocí jeřábu naložili na kamion a odvezli. Světový pohár ve sportovním lezení po čtvrté zavítal do Prahy, ale tentokrát je v nových kulisách. Místo Letenské pláně je na Štvanici a vedle boulderingu se poprvé bude závodit i v obtížnosti. Díky tomu může před domácím publikem znovu startovat i největší česká hvězda Adam Ondra, který v boulderingu už závodní kariéru ukončil. Soutěžit se bude v Praze ode dneška do neděle.
12: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
11: Slunce bude po celý den, ve východních Čechách daleko za mraky, bude zataženo s častým deštěm, ani teploty nevyskočí tak vysoko, maximálně bude 15 až 19 stupňů Celsia.
10: Hit Radio Černá Hora.
0: A po zprávách otvírám další hodinu dnešního dopoledne na Hit Radio Černá Hora. S vámi Jana Šmurdová, 10. hodina je tady. No a s ní ta nejlepší část, ne? Ranní stres je pryč, oběd na dohled. Pojďme do uši, pustíte taky trochu energie, abychom to do 12. zvládli. Z muziky za chvilku Enrique Iglesias nebo Linkin Park, anebo už za moment Leony.

krásnou středu všem, ladíte krátce, prosáte Hitrádio Černá Hora. No a chodíte na samozběr jahod, nebo vás to jako vůbec nebaví a raději si jdete koupit jahody někam na tržiště nebo do marketu. Samozběry už začínají, mluvila o tom i Hanka Poskočilová ve zprávách. Někdo jste možná vyrazil třeba i na Pardubicku sbírat jahody ve Lhotě pod Lipčany, v Hradci Králové, spousta z vás vyrazila třeba do Piletic. Já kdysi párkrát taky byla, teď tak nějak jako není čas teda. Co se ale sbírání jahod týče, tak jako s tím mám nepříjemné pocity sbírání jahod v dětství. Nutně jsem musela chodit na jahody ráno a na večír. Ségra šla někdy se mnou, většinou se pak ale z toho ulila. A to vám řeknu, že to bylo opravdu za trest. Byla jsem doštípaná šíleně od komáru, za dopoledne jsem měla hrozně spálené záda a nejhorší bylo, že to nebyla zahrádečka jahůdek, ale to byla zahrada. Jahody nahuštěné, nepřehledné. No a od té doby mi jako stačí pár jahůdek jenom na balkóně a i tak se bojím na ten balkón někdy jít. Co kdyby to bylo na trhání? Kdo ale máte jahodové knedlíky navíc, tak jako já budu ráda. Ty já tuze ráda.

0: ať už je pátek. Tak, modlitbu za pátek od Marka Ztraceného jsme zahráli teď na Hit Rádiu Černá Hora, tak věřím, že pozítří se dočkáme. No a pokud nás právě teď třeba ladíte v autě a máte šajnu, kde to dneska tak nějak jako nejvíc vázne na východě Čech, tak nám to dejte prosím vědět, kde teda ztrácíte ty nervy, na naši dopravní linku Hit Rádia Černá Hora 800 110 100. Díky za to, no a společně děláme ten nejlepší dopravní servis východu českého regionu.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná.

0: jako svoje boty.
1: Na příjezdu do Nákora z Jaroměře bouralo osobní auto.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Rádio Černá Hora.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru v Libnice. To nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibirský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu, jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
4: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
5: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
7: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj. Statutární město Prostějov a Severočeské doly.
8: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
10: Tak co na to říkáš, Baru?
11: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
12: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
13: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vyjeďte lanovkou za zážitky.
0: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

my heart.

0: Fergie dohrála na Hitrádiu Černá Hora 3:03. No a teď už něco pro všechny taťky.
1: Dárek, ze kterého si sedneš na zadek.
0: No a já jsem si sedla na zadek, když jsem popravdě viděla příspěvek na našem Instagramu, kde Ondra Novotný s Petrem Ticháčkem objevovali, prosím vás, taje záchodu, jo. Jenže ono to má vlastně velmi důležitý význam pro vás. My totiž máme ke dní otců ten nejlepší dárek. Doslova trůn pro každého taťku. A buď si to taťkové vyhrajete sami, nebo vaši blízci udělají co pro to a vyhrají to pro vás. No a jak takový pravý trůn třeba vypadá, jo? Jedná se vlastně o smart toaletu. A teď poslouchejte dobře. Je tam umývání tryskou, vysoušení, noční světlo nebo dokonce vyhřívaný prkínko. Tohle všechno, tento záchod od Jika, která touhle vychytávkou spojila moderní design, hygienu a smart vychytávky, tak to všechno prostě ten záchod má. Co pro jeho výhru udělat? Stačí se registrovat na našem webu hitradio.cz, odpovědět na otázku a právě tu odpověď najdete na našich sociálních sítích v příspěvku. Nebojte, poznáte. No a pokud byste chtěli všechno potřebné o tomhle trůnu ještě, tak koukněte také na maro.cz, kde si tuhle krásku můžete i prohlédnout osobně. No a třeba v Hradci Králové dokonce i vyzkoušet. Ale prosím vás, žádné fronty, jo?
1: Nejlepší dárek ke dní otců. Registruj se na webu hitradiocernahora.cz.

0: Je to dobrý.
1: Jo.
0: Herec ze Stranger Things a zpěvák říkající si Joe dohrál na hitrádiu Černá hora. No a kdo z vás dneska vyrazil do práce třeba na kole, i přesto, že víte, že bude pršet jako teď. Po cestě v autě jsem potkala hodně cyklistů, takže jde vidět, že ani déšť vás nezastaví, jste prostě drsňáci. No a o jízdě na kole a úplně zas jiném levelu na kole budu mluvit i začátkem 11. tady na hitrádiu Černá hora.
2: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
5: Váš bankovní účet byl zablokován, rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
6: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak. Ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.
5: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hit Radio.
9: Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Černá hora soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu.
2: hitradiochernahora.cz.
10: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
11: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu.cz.
12: Koberce Brázda.
13: Koberce Brázda.
12: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Acema, jde to i bez banky.
16: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
12: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velký obchod a malý obchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
17: Já už mám hlad!
18: Tak se pojedeme pořádně nacpat do futura. Kdo má na co chuť?
19: Skvělý nápad, aspoň nemusím vařit. A ještě si v klidu nakoupím.
18: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
2: Hit Radio Černá hora.
7: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase Jičín směr Poděbrady před Jičiněvsi se srazila dvě osobní auta a došlo tady i bohužel ke zranění. Blokovaný je jeden jízdní pruh. Kolona se zatím, co máme informace, netvoří. Pozor také na dálnici D35 u Svitav na 196. kilometru ve směru na Olomouc. Probíhají v pravém pruhu práce údržby, tak s tím počítejte. Jinak šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Autosalon Dědek přiváží nové značky Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
7: Ahoj, Emi. Potkáme se dneska. Potřebuju kafe, dort a pořádný pokec. Tak ve Futuru. Dáme něco dobrého a konečně to všechno probereme. Pecka. A když už tam budeme, mrkneme i do obchodu. Co ty na to?
1: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
10: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny na balené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
1: On air.
11: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
12: Je 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Tak dneska to na koupání nebude, ale zítra už by mohlo být. Jenže koupaliště ve dvoře Králové nad Labem už mělo být otevřené, teď to ale vypadá spíš na víkend. Provozovatelé čekají na výsledky rozboru vody. Laboratoř zatím nedodala mikrobiologické testy, bez kterých nelze potvrdit bezpečnost vody pro návštěvníky. To v Dobrušce už sezóna na koupališti začala, stejně tak ve Vamberku i na Hradecké Flošně. Ke koupání láká i přírodní koupaliště Písák v Týništi nad Orlicí. V Rychnově začne sezóna 10. června a v Opočně 13. Trutnov patří ode dneška festivalu Nového cirkusu. Začíná 16. ročník akce Cirkus. Do neděle se tady představí světová špička. Po 7 letech se sem vrací soubor Gravity and Adrmits.
13: Soubor, který u nás vlastně vyrůstal, dá se říct. Letos přijedou s představením 10,000 Hours, což bude představení, který si myslím, že se bude lidem strašně líbit, takže to je taková novinka v rámci už té tradice australské naší.
12: Podle ředitele cirkufu Libora Kasíka nebude chybět ani česká top špička. Třeba Cirk Laputika anebo Loser Cirk Company. No a teď se na Černé Hoře dáme ne cirkus, ale fotbal. Čeští fotbalisté mají za sebou první trénink v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech. Do areálu se kvůli přísným bezpečnostním opatřením dostávali složitě i novináři, které před vstupem kontrolovali policejní psy. Národní tým už tak poznává režim, který podle funkcionářů připomíná ochranu při návštěvě amerického prezidenta. Zítra čeká náš tým přípravný zápas s Guatemalou.
14: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
12: Co se týče deště, tak to dneska ve východních Čechách máme výživné, čekáme přehánky déšť prakticky po celý den, ale zítra už se zase ukáže sluníčko. Odpolední teploty 15 až 19 stupňů a zítra 22 až 26.
1: Hit Radio Černá Hora.
15: No to je paráda, 11. je tady, někteří z vás to se už dočkali obědové pauzy, jiní máte za chvilku, lepší to být nemůže. Možná po obědě budete zase unavení, ale to nevadí, budete spokojenější. Já mám radost, že právě teď ladíte Hit Radio Černá Hora a dopolední drive, u kterého je s vámi Jana Šimurdová. No a 11. otvíráme s Kelly Clarkson, tak...

Lost Frequencies, posloucháte Hit Radio Černá Hora. No a říká se, nebo se to ví, že jízda na kole se nezapomíná. Co se taky nezapomíná, když se na tom kole vymelete a kromě odřenin vás minimálně týden ještě všechno bolí, jo? Můj taťka nedávno zkoušel po letech trail a byl dodřený teda jako kůň. A já si vybavuju, jak jsem jednou zas přeletěla přes řídítka, to mi bylo ale asi tak 9, a přišla jsem domů, odřená kolena, jo, klasika. No a moje mamka, doktorka, se chopila své role a z doktorky se stala sadistkou, doufám, že teď neposlouchá. No a donutila mě ve vaně si vydrbat ty odřeniny kartáčkem, jo, aby tam nebyl ten prach a kamínky. Strašný, tenkrát mi pomohlo si u toho zpívat nebolí, nebolí, bába to posolí. No ale to vlastně není tak jako pro vás důležité, že jo, jako to, že kdo jste třeba nezmar na tom kole a prostě vyhlídková jízda na pivo nestačí, tak v Náchodě otevřeli nový trail. Můžete to omrknout, no a příští rok chystá Hradec Králové hustý pump track. Yeah.

0: Na Hit Rádiu Černá Hora dohrála zpěvačka Sia, která už mimochodem přestala skrývat svou tvář. Co víme, tak Sia ta umí udělat superhity, takže třeba brzo dáme něco nového z její dílny do našeho playlistu. Za chvilku nás ale čeká Mel Smith nebo Bruno Mars, tak užívejte a díky, že ladíte Hit Rádiu Černá Hora. Hit Rádiu.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka CZ.
5: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
8: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
9: Koberce Brázda.
10: Koberce Brázda.
9: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
11: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
12: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Ploty Hradec Králové.
14: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
13: Ploty Hradec Králové.
14: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
13: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
15: Hausbrand Café, per favore.
16: Sí, signora.
15: I v malém šálku lze dělat velké umění.
17: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
18: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
19: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
20: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vjeďte lanovkou za zážitky.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

svatebně laděný Bruno Mars na Hitrádiu Černá Hora. No a když teď kouknete ven z okna, tak nic moc. Taky u vás prší. Co dělat, když je venku, jak je, že jo? Tak pokud chcete být aktivní, teď prosím vás, nemyslím běhání v dešti, ale třeba zajít si do kina, tam budete pěkně v suchu, krásný s kýblem popcornu nebo na čosek. Jediný zádrhel nastane při výběru filmu možná, jako jak to třeba jako děláte, jo? Když chcete vidět nějaký film, ale partner nechce a chce něco jiného, jo? Podřídíte se nebo se před sálem rozloučíte a každý jdete na to svoje. Já chtěla vyrazit celkem nedávno ještě na Mumii, koukala jsem, že už ji ale nedávají, to znamená, že u nás proběhla varianta, když tento film ne, nebude kino vůbec. Co je ale taky fajn v dešti dělat, je být pěkně pohodlně doma na gauči, koukat na telku, číst si, nebo si taky zahrát hry, že jo. A to bude asi možná u nás doma dneska program se synkem, jsme sami, takže mám v plánu nějaké hry. Uvidím, jak budu úspěšná, on je ale naštěstí ve věku, že se nechá ještě přinutit. No a co máte v plánu vy dneska? Napište mi to na náš WhatsApp Hitrádia Černá Hora 601 292 464.

0: 11 hodin 42 minut, s vámi je Hit Radio Černá Hora, no a ještě dopolední drive s Janou Šumurdovou. Před pár minutama jsem vám povídala, že mám v plánu dneska hrát doma se synem hry, protože venku prší. Ptala jsem se i vás a na to mi napsala Maruška. Ahoj Jani, tak já mám dvě děti, které jsou hodně aktivní a protože pravděpodobně venku odpoledne nebudeme, tak to dopadne doma jako pokaždé. Budou se stavět matrace a uprostřed obýváku bude bunkr, takže bude veselo. Maruško, díky za tvou zprávu, bože, domácí bunkry s matrací. To je taková klasika, u nás to doma taky frčelo, teď je chvilku klid, to ale zase brzo přijde. Tak si to moc užijte, no a mějte se všichni krásně, za chvilku tady máte srdcovky, takže určitě s námi pokračujte. No a já se na vás těším na Hit Radio Černá Hora zase zítra od 9. Tak ahoj!
1: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
6: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
5: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
6: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
5: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 866.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Jsou tady.
11: Jsou tady.
12: Jo, jsou tady.
13: Jsou tady.
11: Řekni to všem!
13: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
11: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.
15: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
16: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
17: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
14: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Radio Černá Hora.
15: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na východě Čech. Zdržíte se u Sezemic na Pardubicku. Kvůli stavbě obchvatu tam projíždíte Kyvadlově. Přibrzděte taky v Hořicích, a to v ulici Pod Lipou. Tam probíhá právě údržba vozovky. Vaše dopravní info nám stále můžete volat na 801 1100.
1: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car Hradec Králové a Trutnov www.olfincar.cz.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Je 12. hodiny, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Poslanci začnou projednávat návrh na opětovné zavedení EET. Fungovat by měla od příštího roku v upravené podobě. Kabinet to zdůvodňuje narovnáváním podnikatelského prostředí a přínosem kolem 14 miliard korun ročně do veřejných rozpočtů. Opozice ale přínosy zpochybňuje. Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agent stávkovou pohotovost. Reorganizace plánovaná od začátku července podle nich ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků. Zároveň vyzvali vedení úřadu vlády k jednání v tento čtvrtek. Archeologické léto už běží. Zájemci se mohou vypravit po stopách dávných Keltů nebo se projít po zaniklé středověké vesnici. Akci popisuje mluvčí Archeologického ústavu Akademie věd Jaroslav Řídký.
8: Účastní se více než 50 institucí po celé České republice, prakticky ze všech krajů, a účelem je seznámit veřejnost buď s těmi známými archeologickými lokalitami, anebo i s těmi méně známými.
7: Všechny detaily najdeme na webu archeologickeleto.cz a teď ještě pohled k nám.
9: Cyklisté už chystají kola. O víkendu v Orlických horách kolem Deštného pojedou závod. Povede přes Šerlich, Haničku i Neratov a je teda potřeba počítat s tím, že výjezd pro ostatní řidiče na Šerlich bude po celé odpoledne v sobotu uzavřen. S omezením projedete Deštným. No a taky si prostudujte jízdní řád autobusu. I tam jsou změny.
10: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
9: Tak já osobně jsem to dneska čekala na východě Čech horší. No, odpoledne taky bude takové deštivé s přehánkami a deštěm, teploty 15 až 19 stupňů Celsia.

Sirény po celém Česku oznamují, že je středa pravé poledne a na Hit Radio tak začínají srdcovky. Krásné poledne, taky dobrou chuť k obědu, jsem rád, že jsem opět s vámi a společně se můžeme vydat opět do doby, kdy jsme jako děti na sídlišti zlobili, z legrace jsme zvonili na všechny zvonky, házeli z balkónu na lidi pytlíky s vodou a občas měli obtisknutou vařečku na zadku. Jo, taková byla doba. My jdeme hned s první srdcovkou z těch pěti, které po sobě máme do roku 1999. Dáme si britské trio Fats & Small, Turn Around a srdcovka číslo jedna. Mějte pohodové poledne.

0: and Small Turnaround. Srdcovka s číslem 1 na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: MTV, když ještě existovala, tak vydala soupis 100 hymen 90. let. Ne pouze, že by to byly ty největší hity, ale skutečně hymny. Hity, které definovaly ty 90. a Fats and Small se mezi nimi umístila. Takže samozřejmě velký to 90. kalibr, tak jsem rád, že jsme ho vytasili hned na úvod dnešních středečních srdcovek. No a když už jsme tady u té těžké hudební váhy, no tak pokračujeme dál. Tentokrát půjdeme ale do 80. let. Dáme si legendu Legend, Police, velká romantika, Every Breath You Take. A mě zajímá, jaký průšvih jste vy, kdy, někdy, když jste byli malí, udělali. Který to byl ten největší průšvih? Byli jste taky trošku, jak se říká, průseráři? Že třeba na vás museli ty policajty zavolat? Dejte vědět na 777-937-777, pište zprávy, nebo posílejte hlasovky. Dáme si už za chvíli trochu průšvihů z 80. a 90. Teď Police na Hit Radio.

0: Další nádherná klasika, kterou prostě ve středu, v pravé poledne, musíte slyšet. M People a Hledání hrdiny. Search for the Hero na Hitrádiu.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Máme za sebou už 3 srdcovky, 2 jsou ještě před námi. Ta třetí, která bude jako bonus navíc, tak ta opět bude na vaše přání. A dneska možná bych mohl i vybírat z vás, kdo mi píšete na dnešní téma na WhatsApp Hitrádia 777-937-777 a to, jaké jste dělali průšvihy jako děti. Jsou to věci, se kterými se nechlubíme před našimi dětmi, protože samozřejmě před nimi, tak my jsme byli vždycky svatoušci, o tom žádná, ale využijeme toho, že jsou teďko ve škole, že neposlouchají nebo ve školce a můžeme se konečně teda taky pochlubit. Tak David mi tady píše zprávu, se kterou se asi ztotožní polovina z nás, chlapy. My jsme jako děti kradli značky z aut. Odlupovali jsme to nožíkem. Až teď v dospělosti, když už to auto máš, tak si uvědomíš, jaká to byla sviňárna. No hrůza, David. Davide, úplně přesně vím, o čem mluvíš. A já se jako musím přiznat, že prostě jako na tom sídlišti jsme až byli jako někdy donucený od ostatních kluků z party. A jestli si pamatujete, legendární Mercedes, ten jejich znak, když tam ještě měli nahoře tu hvězdu, která už se dneska jako nedělá, protože ji vždycky někdo ulomil. Tak ano, veřejně se přiznávám, měl jsem jí doma. Je to hrozný. Až normálně mi z toho teď špatně v žaludku. Protože si dokážu představit majitele toho auta, který přišel. A už mi píská v uších teď. Ano. Prostě někdy jako děti jsme dělali hrozný věci. Ale tady koukám třeba Marek, tak tady píše, my jsme jako největší průšvih měli, když jsme si s klukama hráli v Márnici, tak na nás zavolali policajt. Ježišmarja, jak jste se vůbec dostali do Márnice? To ještě musíš rozvést. 777-937-777. Dejte vědět, jaké největší průšvihy jste dělali vy jako děti. My si dáme další srdcovku, další diskotéka, tentokrát Pop Sinclair.

0: dlouho jste to neslyšeli. Srdcovky Hit Rádia. Možná opravdu hodně dlouhou dobu a to je na tomto krásné. To jsou přesně ty hity, kterými si připomínáme v našich srdcovkách a taky vzpomínáme na dobu, ve které jsme vyrůstali. Dneska jsem se vás ptal na průšvy, který jste dělali, tak například tady mám zprávu. Ahoj, my jsme dělali takovou tu klasiku, zvonili na zvonky, házeli kamínky do okna, vodu z balkónu na chodník a tak. A nebo jsme si brali vodu ze společného vchodu na chodbě, kde byl kohoutek a na písku jsme dělali rybníček. Asi všichni schoříme v pekle. Zdraví Alča. No, tak se tam jako potkáme asi všichni. Co vaše hlasovky?
1: Tak já úplně z dětských let, když jsem měla kratší vlasy a všem jsem záviděla, tak jsem v pátý třídě řekla všem dětem na sídlišti, že se zahrajeme na kadeřníka a všichni jsem je úplně oškupala na krátko. Sice u toho nebyla policie, ale měla jsem pocit, že policie nikdo zavolá na moji mamku, jak jsem vítala vzduchem a všem musela zaplatit tenkrát kadeřníka. Bylo to za komunistů, takže naštěstí vyšlo na 20 korun, ale průšvih to bylo hodně velký. Jeden tatínek té holčičky přemýšlel, jaký ty vlásky nalepit zpátky.
0: Ne, no tak já se klaním. Já vím, že to je strašný. To je naprosto strašný. Miluška posílala tady tu hlasovku. Je to opravdu hrozný. Ale já se klaním, protože to je tak dokonalý. To je tak chytrý. To úplně, ano, jsem tady pomyslně na čtyřech a ukláním se. Já jsem milovník kanadských žertíků a tohle, to je teda jako, to je Mount Everest. To je dokonalý. Tak jo, co vy? Udělali jste tak nějaký průšvih? Dejte vědět na 777-937-777 a zároveň mi taky rovnou můžete napsat, jakou srdcovku na přání byste dneska chtěli slyšet. Máme před sebou tu poslední šestou, už za chviličku.
2: Na semaforech červená, kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
3: Na D11 na 68. kilometru ve směru na Hradec.
2: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Rádio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Rádio Černá Hora.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
7: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Cirkus Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adramits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v Trutnovském UFU a ve dvou Šapitově v jeho blízkosti. Více na cirkuff.cz.
11: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: Rakutech práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
14: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
15: Ploty Pardubice.
14: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
15: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
16: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
17: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
18: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vyjeďte lanovkou za zážitky.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hitrádiu ve 12.36.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hitrádia ve středu pravé poledne a mám tady ještě jednu srdcovku, která je na vaše přání. A tentokrát tak je to píseň, která poputuje za paní Miluškou, která posílala hlasovku, že jednou, když byla malá, asi v páté třídě, tak protože měla krátké vlasy a všem ostatním záviděla, tak vymyslela hru na kadeřníka a všechny kolem voškovala. Vzala nůžky a prostě všechny jako ostříhala. A píše Tomáš a píše ahoj. Já bych se chtěl také hluboce poklonit té dámě, která ostříhala všechny své kamarády. Za mě je to naprosto geniální tah. Také jsem milovník kanadských žertíků. Jezdil jsem kdysi na tábory jako vedoucí a vyhlašoval jsem vždycky kanadskou noc a pak jsme předávali korunu pro krále nebo královnu Kanady. Za mě tato dáma je královna všech královen. Prosím, zahrajte jí píseň a když královna, tak prosím královnu. A protože je to dáma, tak asi bude mít ráda apu. Tak jestli můžete, jenom pro ní. Zdraví Tomáš. Tomáš, dlouhá zpráva, ale chápu, já se přidávám. Miluško, snad je ti už odpuštěno a pokud ne, věř, že to stálo za to. Tohle je píseň jenom pro tebe.

0: Posloucháte Hit Radio, je přesně 1:15.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Dnešní srdcovky nám končí, další budou zase zítra v pravé poledne. Dnešní téma bylo průšvihy z dětství, tak co tady ještě máme? Kradla jsem tátovi cigarety pro kluka, kterého jsem milovala, a máma pořád nadávala, že táta strašně kouří, že má dvě krabky na den. Klackama smerili pruhy do fasády domů, aut, taky blbý. Dávali jsme petardy do výfuku aut a čekali, až bouchnou. Náročný. No, děkuju moc za všechny zprávy a za všechny vzpomínky, co jste mi sem naposílali. A co k tomu takhle říct na závěr? No, maximálně jenom to, že jestli máte děti a ty děti mají vaše geny, tak vás čeká ještě spousta srandy a taky spoustu vrásek na čele. Tohle je hit Survive, který si dáme už za chviličku od Luise Capaldiho. K tomu ještě stihneme Davida Guettu a nebude chybět ani Benson Boone. Tak buďte s námi.
2: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
5: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
4: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1+2+1 za 8999 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Nečekejte, až se zima zeptá na stav vašeho kotle. V Sefiru se staráme o vaše teplo už 20 let. Zajistíme vše. Od výběru úsporného modelu až po montáž a revizi. Využijte letní akci. Při objednávce do konce července u nás ušetříte za nový kotel až 16 000 korun. Nečekejte na zimu a uspořte teď. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte naši prodejnu v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
8: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
9: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
8: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
9: Co si vezmu na sebe?
8: Zalando.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Okna Rtyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz. Krant-okna.cz. Krant Okna. Lepší pohled na svět.

0: stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Vyjeďte si lanovkou nahoru, nahoru. Nebo vyzkoušejte naše nové rodinné traily. Projeďte si nenáročné trasy na koloběžce, nebo si prostě jen užijte výhledy a kouzlo našeho kraje.

0: otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery, dražice za nejnižší ceny na trhu. A taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Luise Capaldiho už za chviličku na Hit Rádiu vystřídá Lucie, má pro nás připravené nejnovější zprávy, ale ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. V Moravské Třebové vás překvapila zavřená Zahradnická ulice. Je pravda, že to tam je pár dní, co tady probíhají stavební práce, no pokud by vás cokoliv dalšího na cestách překvapilo, anebo třeba přibrzdilo, dejte nám vědět na 800 1 10 100.
2: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leapmotor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz.
4: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně.poděbrady.cz.
5: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny na balené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva CZ.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Změny ve spoření na důchod, podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší. Zavedou se také nová zvýhodnění. U většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu. Detaily dnes dopoledne představila ministryně financí Alena Schillerová. Příslušný návrh zákona vloží ministerstvo zítra do připomínkového řízení. Vláda by ho pak měla projednat do konce června. Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín-Velimi je od rána zastaven kvůli poškozenému trakčnímu vedení. Zásah hasičů, správy železnic a opravy potrvají kvůli rozsahu poškození trolejí do pozdního odpoledne, pravděpodobně až do 16. hodiny. Událost se stala v obci Nová Ves a obešla se bez zranění. Od začátku letošního roku do konce května zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů a jeden spolujezdec. Tragická bilance prvních 5 měsíců je výrazně horší než loni, kde bylo obětí o 14 méně. Teď se ještě podíváme k nám.
12: Na skate budou moci v Chrudimi i menší děti. Město za 3,5 milionu rozšíří skatepark právě pro mladší kategorie dětí. Budou mít k dispozici asi 5 metrů široký a 45 metrů dlouhý betonový pás s menšími překážkami. Tak se nebudou plést do cesty zkušenějším skejťákům.
13: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
12: Z deštivého dopoledne jsme se přehoupli do deštivého odpoledne, čekáme další přehánky a teploty nejvyšší 15 až 19 stupňů Celsia.
9: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, tři minutky k tomu, no to jsou tedy zprávy, jak jste mohli slyšet, tak v důchodu teda budeme prý všichni milionáři podle těch nových změn, co představila ministryně financí Schillerová. Tak dobrý, dobrý, hezká představa, jenom je blbý, že se toho důchodu v Česku asi nedočkáme. To je taková jako druhá stránka věci. Ale zítra na důchod čekat nemusíte, s náma si na ně klidně můžete zahrát už o víkendu. Stačí si pořídit pohodlnou deku, papuče, posadit se do křesla a přečíst si pěknou knížku. A to knížku vám dám už za chviličku a nebude jenom jedna, je to série 12 detektivek od Lizy Reganové. Hrajeme o ně už za 10 minut. Hit Radio.

0: krásný od Stereo Swimse. Je 13 hodin 12 minut, posloucháte Hit Radio. Za chviličku Red Hot Chili Peppers nebo Sigma Nobody to Love. Ovšem právě teď přichází ta chvíle, kdy budeme hrát o fantastickou sérii 12 detektivních knih, a to od renomované a světoznámé spisovatelky Lizzy Reaganové. Je to už druhý týden, tak předpokládám, že pravidla hry znáte úplně všichni, pokud náhodou ne, a teď je to pro vás poprvé, tak v rychlosti jenom zopakuju. Mám tady další díl, tentokrát už je to 10. díl série, která se jmenuje, nebo tento díl se jmenuje Smrtící nádech. Já přečtu ukázku, pak ji nějak doplním a na vás bude, abyste uhodli, jestli to mé doplnění je pouze fikce a ten příběh jsem si vymyslel, a nebo takhle opravdu ten příběh dál pokračuje. To je všechno. Víc toho na vás není, víc toho nepotřebujeme. Tak jdeme na to. Nissa Summersová, tedy Nissa Summers, byla vzorná studentka, milovaná dcera a kamarádka, která by v žádném případě neudělala nic lehkomyslného, aby neohrozila své stipendium, natož svůj život. Josie a její tým musí zjistit, co se stalo v hodinách předcházejících Nissině smrti a co znamená záhadný záznam v kalendáři, který říká, je čas stát se mořskou panou. Následujícího dne zachvátí nedaleký dům hasiče ve výslužbě strašlivý požár, při němž málem zahynou on i jeho dvě vnučky. Poslední slova, která holčičky slyšely svého dědečka říkat, zněla, je čas stát se zápalkou. A teď dobře poslouchejte, přichází ta část, o který budete rozhodovat. Detektiv Josie Quinn a její tým nakonec zjistí, že jde o apokalyptickou performance, kterou předvádí místní klub sebevrahů. Všichni chtěli ukončit svůj život přes specializovaná fóra, dali se dohromady a rozhodli se odejít ze světa velmi teatrálně. Co si o tom myslíte? Může takhle ta knížka pokračovat? Může to být právě důvod, proč se tam objevují takovéto indicie? No, je to teď na vás. 800 937 937 je telefon číslo sem do studia Hit Rádia. Volejte právě teď, my si dáme jeden hit, pak vás vezmu živě do vysílání, no a doufám, že vám pogratuluju, že si od nás odnesete 12 knih detektivních příběhů, které na sebe stále navazují, od Lizzy Reaganové.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lizzy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Sigma, Nobody to Love. Posloucháte Hit Radio a teď je ta chvíle, kdy se dozvíme, jestli jsem si ten příběh před chviličkou domyslel, vymyslel, vycucal z prstu, jak se říká, a nebo jestli je to opravdu pravda. Na telefonu, tak v tuhle chvíli, tak mám Honzo ze Šumperka. Honzo, hezké odpoledne.
1: Taky přeju.
0: Jsi vášnivý čtenář.
1: No, já ne, ale přítelkyně ano, ta to miluje.
0: A výborně, tak teď všichni chlapi ti drží palce, ať si naženeš doma bonusové body. Co teda myslíš, ten příběh, který jsem čet?
1: Myslím si, že to není pravda.
0: Že to není pravda? Že to nemůže být tak, že by se všichni jako rozhodli, že by odešli takhle ze světa, že to je nějaký místní klub sebevrahů, že to je blbost?
1: No.
0: Tak to si to myslíš správně.
1: Hezky. To nevěřím.
0: Gratuluju. Je to samozřejmě smyšlený. To znamená, že ty nebudeš mít jeden plusový bod, ale rovnou 12, protože... Je to z série 12 knih a teoreticky, když by si takhle jako každý měsíc jí tu jednu knihu dal, tak máš od teď až do příštího června 2027 vystaráno.
1: To je jasný, no.
0: Člověk musí mít počepicí, že jo?
1: Jo. Dám mi to nahrázat a ta bude spokojená.
0: Nádhera. Tak ještě jednou, velká gratulace. Pozdravuj doma, samozřejmě, a ani nemusí říkat, že jsi to u nás vyhrál, klidně řekni, že jsi to normálně koupil, že takhle jako... Ne, myslíš.
1: To ne. Dobrý.
0: Tak jo, je to v hodnotě 5000 korun, ještě jednou gratulace, jich 12 a já ti přeju pohodovej den. Měj si krásně, ahoj.
1: Jo, ahoj.
0: A další knížky tady pro vás budu mít opět zítra mezi 12 a 15 tady na Hit Radio.
2: Od mizející dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Hamtrix na Hit Radio s hitem Golden, což je i Oscarový hit, i Oscarový film, ze kterého je. Je 13 hodin, 27 minut. Posloucháte Hit Radio, no a když jsme tady o těch velkých ocenění jako Oscar a tak podobně, tak opravdu klobouk dolů před naším tenistou Kubou Menšíkem. Jestli vás tenis úplně moc nebere, ale i přesto fandíte Čechům, tak teď dobře poslouchejte, protože Kubovi se podařila neuvěřitelná věc. Je to první tenista narozený po roce 2004, který je v semifinále Grand Slamu. Je to nejmladší český semifinalista Grand Slamu v Open éře. První Čech v semifinále Roland Garros po 16 letech. Jemu se podařilo postoupit na Roland Garros do semifinále a 16 let před ním. Nikomu. To je prostě jako masakr z Čechů. První český semifinalista Grand Slamu od Tomáše Berdycha na Wimbledonu roku 2017. To je prostě strašný mazec. Obrovitánský klobouk dolů. Budeme mu držet palce, bude to mít teď strašně těžký, protože bude nastupovat v semifinále, v tom zápase o samotné finále proti samozřejmě jako papírově velmi silnému soupeři a zároveň i proti vlastně jako největšímu koni celého Roland Garros, u kterým si všichni myslí, že to vyhrajou. Ale Kuba je náš takový malý kouzelník, tak snad ještě tam něco vyčaruje. My mu budeme držet palce. Celé Česko dělá nám radost. No a když jsme u těch kouzelníků, tak jednoho si dáme i za chvíli tady u nás na Hit Radio Houdini v podání Dua Lipy. Tak buďte s námi.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sí, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
7: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
8: Tak hurá na Vysočinu.
7: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
8: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
7: Skály a vyhlídky, co berou dech.
8: Rybníky, jezera i koupaliště.
7: Aktivní zábava i adrenalin.
8: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
7: Vysočina má co nabídnout.
8: Stačí si jen vybrat.
7: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
9: Stavebniny Dech přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle sknoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dech.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
11: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
16: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
17: Olfin Car rozšiřuje týmy v Hradci Králové a Trutnově. Do našich autorizovaných servisů hledáme zkušeného autoelektrikáře, který si poradí s elektronikou moderních vozů, a autoklempíře se zaměřením na opravy karoserií. Pro uchazeče z praxí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun. Více na olfincar.cz/kariéra.
18: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vyjeďte lanovkou za zážitky.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

a Topic ve 13 hodin a 38 minut. Posloucháte Hit Radio. Dnešní srdcovky mezi 12 a 13, tak ty už samozřejmě nestíháte. Ale protože je středa, tak se můžete užít taky i vaše vlastní jako srdcovky na přání večer. Protože mezi 18 a 21 hodinou, tak nebudou chybět dneska hity nad přání. Můžete si psát na webu hitradio.cz, co byste chtěli slyšet a hlavně kdy. No a protože si často píšete o kabáty, tak tady jedny máte, malou dámu.

0: Na Hit Radio s hitem Snap, tedy lusknutí prstů. Někde jsem četl, že stačí lusknout prsty a objeví se vám na rukou nové hodinky. Tak to pojďme zkusit, jestli to funguje. Pojďme na to, zkusme to. 3, 2, 1, teď. Co? Nic. Nic tam není. No jo, no, tak... Mám v tom případě pro vás způsob, který funguje stoprocentně, nejsou to žádné jenom babské rady, ale je to způsob, který doopravdy funguje. Jestli chcete zbrusunové chytré hodinky Garmin v hodnotě zhruba 7,5 tisíce korun, tak není problém. Stačí poslouchat Hit Radio i o víkendu. O víkendu vám opět hrajeme skvělý hity, máme tam našlapaný playlist, spoustu zajímavých informací, spoustu legrace, spoustu zábavy, spoustu tipů, jak třeba i ten víkend prožít, kam vyrazit a jak se ho opravdu jako užít úplně naplno. A k tomu navíc, tam ještě pro vás máme i tyhle fantastické hodinky. Dopoledne poslouchejte a teď jak na to. Stačí, když na webu hitradio.cz nominujete hity, které vám zlepší náladu. Abyste tam taky jako slyšeli samozřejmě i to, co vy máte rádi. A pokud o víkendu uslyšíte ten váš hit, který jste nominovali do vysílání a ještě navíc s vaším vzkazem, tak pak vemte telefon a zavolejte na 800 937 937. Když to stihnete do 10 minut, hodinky jsou vaše. To je celý. Tak v sobotu i v neděli na Hit Radio.
1: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
8: No to, že jsi mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
10: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
11: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda.
6: vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky.
12: A teď všichni, Mexická vlna.
13: Tohle bude dlouhá noc.
14: Fortuna, dostane tě do hry.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
17: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
18: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
17: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: rozchodová píseň o jednom páru, který se prostě sám od sebe už potom nějakým způsobem odcizil. No, tak to v životě je, tohle známe všichni. Gauthier a Kimbra, Somebody That I Used To Know na Hit Radio ve 13.58. Za chviličku nejnovější zprávy, Lucie má připravené ty nejaktuálnější informace, ještě předtím se ale podíváme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Zaseknete se na trase Pardubice Sezemice, kde se staví obchvat a vy tam projedete Kyvadlově. Rozhodně vás nepotěší ani trvající uzavírka silnice Úpice Radeč na Trutnovsku. Objízdná trasa a znamená desítky minut navíc. Vaše dopravní info nám volejte na 800 1 10 100.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady. Jo, jsou tady.
2: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Sencor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Sencor skútr koupíš na sencor.cz.
11: Sencor.
12: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
13: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
14: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
15: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
16: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zhruba 3/5 příjemců dosavadních dávek po přepočtu na superdávku klesá podpora. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce. Pro zkoumání dat 128 tisíc domácností ukázalo, že pětině z nich po odečtení nákladu na bydlení nezůstává z příjmu i ze superdávkou ani životní minimum. Ministr Juchelka navrhne změnu částek na bydlení a úpravu skupiny zranitelných osob. Během června bude pohled na noční oblohu opravdu výjimečný. Můžeme pozorovat dvě nejjasnější planety sluneční soustavy Venuši a Jupiter. Nejlépe by měly být vidět v úterý 9. června, kdy a kam se dívat, poradí astronom Petr Horálek.
17: Jasná planetární dvojice se objeví už za souvraku na západním obzorem okolo 21:30 letního času. Slabší Jupiter bude ležet jižně, tedy vlevo dole, od výrazně jasnější Venuše. Při pohledu pouhýma očima budou dosti blízko sebe a vizuálně budou opravdu nepřehlednutelné i z měst.
16: Červen navíc přeje i pozorování takzvaných nočních svíticích oblak, která se objevují nízko nad severním obzorem. Naši fotbalisté v noci ze čtvrtka na pátek našeho letního času odehrají v New Jersey proti Guatemala poslední přípravný zápas před šampionátem. Svěřenci trenéra Koupka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu. Teď se ještě podíváme k nám.
18: Nebezpečně kličkoval po silnici mezi Lupenicemi a Rychnovem nad Kněžnou. Naštěstí si řidiče, který zrovna neměl jízdu úplně pod kontrolou, všimli svědci. Policisté u řidiče naměřili přes 2 promile, taky zjistili, že nikdy neměl řidičák a tím to nekončí. Auto nebylo jeho a vzal si ho bez souhlasu majitele. Teď mu hrozí 2 roky.
19: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
18: Zataženo, deštivo, takhle prostě dneska máme ve východních Čechách, teploty do 19 stupňů, no a zítra až 26 a zase bude sluníčko.
20: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: 14 hodin a 3 minuty je 3. června, třetí pracovní den a třetí den vždycky bývá kritický, no a tak si ho nás na Hit Rádiu vždycky o něco zpříjemníme. A protože jsou 2 odpoledne, tak vás po týdnu čeká naše ruleta dvojsmyslů. Už za chviličku budu potřebovat především vaší fantazii a myslím si, že nás čeká zase dneska tak trošku tenkej let. No, máte se na co těšit. Dáme jeden hit a jdeme na to.
14: Hit Rádio.

0: na WhatsApp Hitradia 777-937-777 a tam už je to jedna zpráva za druhou ve stylu tak dávej, dělej, pojď a tak dále. No tak jasně, jdu do toho. Čeká nás ruleta dvojsmyslů, protože je středa, 2 hodiny odpoledne. Pokud jste ji s námi nikdy nehráli, tak dneska je ten nejlepší den na to, abyste se zapojili taky konečně do hry. Je to o tom, že si vybereme téma a pak popustíme uzdu vaší fantazii. Pojďme rovnou na to. Já to nebudu protahovat. Jste připravený? Tak jo.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když hrajete tenis, co může zaznít v ložnici a při tenise? Je to kvůli tomu, že máme tady obrovitánský úspěch na Roland Garros, takže Kubovi gratulujeme k historickému postupu do semifinále. A tím pádem, tenis, jo, tenis. Jsme na kurtu, je jedno jestli na antuce nebo na trávníku. Je možná jedno jestli je to línej tenis, nebo jestli je to badminton, hele, tak... Už tady koukám na číslo 777-937-777. Už mi chodí od vás zprávy. Klidně pošlete i hlasovky. Zatím tady vystřelím hned tu jednu první jedinou zprávu a ty ostatní si dáme po 2 hitech. Tak hned první, co přišlo, co může zaznít v ložnici a při tenise je ach, och, ach. Těším se na další vaše zprávy. Pojďme na to.

Night na Hit Radio ve 14 hodin a 14 minut. Je tady naše peprná středa, vždycky ve středu odpoledne ve dvě, tak máme naší ruletu dvojsmyslu. Dnešní téma, co může zaznít v ložnici a při tenise. Na 777-937-777 na WhatsApp Hit Radio chodí vaše tipy. Tak například parádní výměna, píše Lenka. Lucie píše, dáme 4 hru. Dobrý, podávej. Vedle. Au, vedle. Dobrý. Další zpráva. A bude u toho i rozhodčí? Výborně. Že by jako přišla maminka, jo, jako tchýně. Dobře. Pavel píše, já 40, ty 15. Ne. To asi nebudou centimetry, viď, Pavel. Jedině, že by to bylo v obráceně. Já 15, ty 40. Tak u nás doma, ale skoro. No, nevadí. Tak co tu máme dál? Co tu máme dál? Klidně posílejte i hlasovky na 777-937-777. Vyberu dneska nejlepší a ta nejlepší zpráva ode mě ještě dostane nějakou speciální cenu, jo? A tohle je taky hezká zpráva. Jdi si na svou půlku. Tak tady tipuju, že už bude někdo dlouho ženatej. Asi. Pište dál. 777-937-777. Těším se.

0: taky zní, jako kdyby hrála tenis. Cranberries, hit Zombie, tady u nás na Hit Rádiu, je 14:22. Dnešní téma, pardon, tak je, co může zaznít při tenise a také v ložnici, evidentně zpěvačka Cranberries může. Vy mi píšete na 777-937-777. Vaše fantazie. A mám tady třeba například ještě zprávu. Rozdáme si to na Antuce nebo na trávě? Out, dvojchyba. Už nehraju. Dokonalý. Další. Tváří se jako mistr světa a přitom to byl teprve první set. Hezky, dobře. Co tady máme dál? Takového místa a dáš to vedle. Potřebuju medical time, píše Kála. Skvělý. Au, křeč, jo, tak úplně mezi náma teďko na rovinu, jo. Stalo se vám to někdy? Dostali jste prostě přitom jako křeč do nohy? Myslím, jako při tady se samozřejmě. To je prostě nepříjemný, ale asi to známe jako všichni, no. To je krásný. Musím vybrat jednu zprávu, kterou odměním tady naší společenskou hrou v naší exkluzivní Hit Radio verzi. Člověče, nezlob se. Tady ještě koukám, tady ty to pinkáš jako začátečník, taky dobrý, tak zlato. A teď druhé podání, hezky. No, bude to těžký, bude to těžký, ale baví mě tady Lukáš, který píše, není to v ložnici, ale je to na střední škole v mém pokoji a je u toho dvojtečka. Jestli takhle budu pokračovat, tak mám do důchodu tenisovej loket. A to je vítěz, to je vítěz, za mě 100% tenisový loket prostě musí vyhrát, takže Lukáši, velká gratulace, protože za mě tohle je skutečně to nejlepší, co může zaznít v ložnici a při tenise, tenisový loket, gratuluju, díky moc za všechny zprávy. Další ruletu dvousmyslů si na Hit Rádiu dáme opět za týden ve středu ve 14:00.
1: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
2: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
1: a poctivé pivo z místních pivovarů.
2: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
1: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady. Wow!
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
10: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz
11: Cirkus Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adramits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v Trutnovském UFU a ve dvou Šapitových blízkosti. Více na cirkuff.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Koberce Brázda.
16: Koberce Brázda.
15: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
17: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vyjeďte lanovkou za zážitky.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit. No a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMSku, která zněla: ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, tak Jasmin, co přišlo tobě?
3: Tak můj Kuba mi napsala: ahoj Bobe, nebej tý dobrovolný masáž. Že, tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
2: Ve nás prokou. Co přišlo Davidovi?
4: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evu vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal.
2: Že si tu SMS-ku dal takzvaně do jiného hrní.
4: Přesně tak.
3: A co přišlo Michalovi?
2: Já přišlo 7 otazníků.
3: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si jejich společný duet. Těch duetů má teď Eva Farna víc. Tohle byl ten plánovaný, ten neplánovaný, tak ten se odehrál v Praze na náměstí, kdy prostě Eva jenom tak jako šla ze svý zkoušky a najednou tam vidí holčinu, která tam zpívá písničky, no a tak k ní šla, zaspívala si a je to momentálně asi nejsdílenější a nejvirálnější video, který zatím asi v roce 2026 máme. Tak krásný. Nikdy nevíte, kdo vás odkud pozoruje a kdo se k vám může přidat ve vaší práci. Bylo by to hezký, kdyby nám tečel někdo pomoct, co? V práci.

0: Ryan na Hit Rádiu ve 14 hodin 42 minut. Jak se dneska řeší ty nové změny od ministryně financí, co představila, že v důchodu budeme všichni milionáři? Tak pokud jste taky skeptický k celé naší důchodové reformě a vládním slibům a radši to necháváte sami na sobě a na vlastním financování a spoření, tak já jsem zjišťoval, kdy je nejlepší čas zainvestovat peníze. Jo? A aby jsme nespekulovali, tak jsem se zeptal na to v Portu, největší české investiční platformě. A ta odpověď vás možná asi překvapí, protože podle dat je nejlepší investovat pravidelně. To znamená každý měsíc a vlastně vůbec neřešit, v jaký je to den nebo čas. Proč to tak je? Nikdo totiž nedokáže předvídat, jak se bude akciový trh vyvíjet a kdy nastane ten nejlepší čas. Proto je klíčové investovat pravidelně v tom dlouhodobém horizontu, i když ty trhy klesají, anebo i když rostou. Prostě každý měsíc pravidelně. V tom je to kouzlo, v tom je ten zakopaný pes. Nemáte čas, to je poslední info, se kterým se dneska s vámi loučím. Za chviličku je 15. hodina, dorazí naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás tady na Hit Rádiu těšit zase zítra ve 12 hodin, kdy nám začne opět hodina srdcovek. Tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Martina a Ondra už zase spolu od 12 hodin.
3: Ty byla jak Pavla Tomicová.
4: To mě konkrétně nejvíc.
2: To mě konkrétně nejvíc.
3: A nejvíc bude taky, když nás dneska budete ladit od 15 hodin. Těší se na vás Ondra Novotný a Martina Adamů na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Dej si tu nejlepší náladu na východě Čech. Jen na Hit Rádiu Černá Hora. Hit Rádio. Hit Rádio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
5: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Hit Radio.
9: Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Černá Hora soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade stolečí? Registruj se na našem webu.
1: Hit Radio Černá Hora CZ.
10: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
11: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
12: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
11: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
12: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
11: Kadeřnický salon Perfect. Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
13: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
14: Aha.
13: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
14: A co SSB?
13: SSB? Co je SSB?
14: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
13: A to je nějaká nová investice?
14: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
14: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
16: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
17: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
20: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hytrádiu Černá Hora, na trase z Náchoda na Jaroměř, na sjezdu na Českou Skalici je bouračka osobního auta. Je to tady pochopitelně s omezením. To je taky v Rychnově nad Kněžnou, Vyrázkové ulici, na křižovatce s ulicí u Židovského hřbitova, kde se srazily dvě osobní auta. A nehoda se šetří i v Hradci Králové, v Pilnáčkově ulici, na křižovatce s ulicí Akademika Bedrny. Na té velké světelné křižovatce jsou v sobě dvě osobní auta. I tady s omezením. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Autosalon Dědek přiváží nové značky Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
2: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
3: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června. Čerstvé je.

0: stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
4: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Letní pobyty na horách nám rychle mizí, ale ještě rychleji ty zimní. Hotely a penziony v Krkonoších i Orlických horách hlásí silné rezervace a někde je na příští zimu už obsazeno až z 80%. Pokud plánujete lyže a hory, tak s rezervací se nevyplatí čekat. Začíná jahodová sezóna a s ní i oblíbené samosběry. V Podulšanech na Pardubicku se kilo čerstvých jahod trháte za 85 korun. V Ruseku už mají sklizeno a plné košíky prodávají přímo v prodejně. V Choulticích se samosběr rozjede v neděli. Trutnov patří ode dneška festivalu Nového cirkusu. Začíná 16. ročník akce Cirkuf. Do neděle se představí světová špička. Po 7 letech se sem vrací soubor Gravity and Adrmits.
5: Soubor, který u nás vlastně vyrůstal, dá se říct. Letos přijedou s představením 10,000 Hours, což bude představení, který se myslím, že se bude lidem strašně líbit, takže to je taková novinka v rámci už té tradice australské naší.
4: Podle ředitele Cirkufu Libora Kasíka nebude chybět ani česká top špička, třeba Cirkla Putika a Losers Cirque Company. Pardubičtí basketbalisté se budou rvát o první bod ve finále série Maxa NBL. Proti Nymburku včera hráli 73-81, v čem byl podle pardubického Lubuše Kováře zakopaný pes.
6: Se nám zase zlobí celou sezónu a to je doskok. Díky tomu Nymburk si udělal v poločase nějaký menší náskok. My první poločas si myslím, že velice slušný. Trefili jsme nějaký trojky. Druhý poločas ukázal si Nymburk nějakou svoji větší kvalitu a možná i nějakou odpočatost po těch 14 dnech, co měli volno. Už to nenechali utéct.
4: Další bitva opět na nymburské palubovce dneska večer od 6. V neděli a pondělí se hraje v Pardubicích.
7: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
4: Kdo je fanoušek deštivého počasí, tak se dneska přišel na své a kdo fandí spíš sluníčku, tak zase se dočká zítra. To už čekáme zase, jasno až polojasno a teploty. Dneska sice do 19 stupňů a zítra zase 22 až 26 stupňů ve stínu.
2: Hit Radio Černá Hora.
8: Dobrý den.
9: Krásné odpoledne, přátelé.
8: Odpolední show na Hit Radio Černá Hora dneska ve složení Ondra Novotný a Martina Adamu. Zdravíme východní Čechy a dneska musíme začít jednoduše. Slovem klasika, je to dneska teda velká bída, tak snad vám to počasí neruší vaše odpolední plány.
9: Nám určitě ne. My máme skvělou muziku připravenou jako vždycky.
8: A budeme tady s vámi až do 18. Jedeme.

0: je taky zítra Rádiem Černá Hora, kapela Jelen, jejich Všude zdejší. Já se omlouvám, ale musím to použít. Všude zdejší jsou podle mě i Vocasové za volantem. Všude je můžete potkat. Jeden takovej teďka řídil v Třebechovicích pod Orebem s dvojkou v žíle a když ho zastavila hlídka, tak se rychle přesídlil na zadní sedačky a na místo řidiče poslal svého spolujezdce. Prozradilo ho ale to, že vzadu byl bez bot a pantofle, který měl normálně, zůstaly u pedálu. Vocas prostě, no.
1: Z toho se prostě nevymluvíš.
0: Z tohohle se nevymluvíš a vlastně to nemusíš okecávat.
1: To je podobný, jako když si dáš prostě borůvkovej koláč, který sežereš kolegovi v práci a tvrdíš, že jsi ho žezo neměl a máš úplně modrý zuby, že jo? To je něco podobný.
0: To je pravda, z tohohle z koláče hrozí maximálně jedno kolečko navíc, tady hrozí něco víc, no.
1: No.
0: Tak bacha.
1: Tak bacha na vocasy.
0: No, jak říká Martina, ona s tím má zkušenosti.

0: Linkin Park na Hit Rádiu Černá Hora. No a jak nám to jede na silnicích?
1: Jsme Hit Rádio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, kde to teda teďka nejede, abych odpověděl, tak to je třeba trasa z Náchoda na Jaroměř, na sjezdu na Českou Skalici je bouračka osobáku, je to tady s omezením, stejně jako v Rychnově nad Kněžnou, Vyrázkově ulici, na křižovatce s ulicí u Židovského hřbitova, kde jsou sobě dvě osobní auta. Nehoda, ta se došetřuje ještě asi 45 minut v Hradci, v Pilnáčkově ulici na křižovatce s ulicí Akademika Bedrny, na těch velkých světlech dvě osobní auta v sobě. Buďte pozorní na svých cestách a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
15: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
16: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Penny.
17: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
18: Tak hurá na Vysočinu.
17: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
18: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
17: Skály a vyhlídky, co berou dech.
18: Rybníky, jezera i koupaliště.
17: Aktivní zábava i adrenalin.
18: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
17: Vysočina má co nabídnout.
18: Stačí si jen vybrat.
17: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
19: Cirkův Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adermits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v Trutnovském UFU a ve dvou Šapitovýho blízkosti. Více na cirkuff.cz.
8: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vyjeďte lanovkou za zážitky.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Rehab, tady je Hit Radio Černá Hora. Za minutu přesně, bude půl čtvrtý.
1: Nevím, jakou máte náladu, ale Ondra se tady na začátku hnedka na mě mračil a já říkám, to je počasím prostě. Jestli jste se taky jako mračili na svý kolegy v práci třeba, tak je to normální.
2: To není počasím, to je tím, že jsi přišla. Ne, jako musím říct, že to...
1: Tak já zase odejdu.
2: A už vidíš a už najednou rohlík.
1: Tak hele, je to prostě normální, já jenom chci říct, že opravdu se to děje, že když se takhle zhorší prostě počasí a prší, to slunce je pryč, tak normálně to působí na ženský prej přejídáním, únavou a smutkem a na chlapy podrážděností a taky rizikovějším chováním. Tak co, našli jste se v tom?
2: Rizikovějším chováním, jako jestli jsi hranář třeba.
1: No, asi jo.
2: Jako jestli třeba večer nevyčistíš zuby a přijdeš se jako strašný borec.
1: No, asi tě máme obcházet velkým obloukem jako chlapa. Nebo nevím.
2: Hele, já musím říct, že kdyby se tenhle ten pokus dělal na mě, tak nevím teda, co si mám představit pod rizikovým chováním, ale ta nálada se určitě propisuje. Jak to máte vy? Taky jste naštvaní, když prší.

0: ať je léto nebo zima, v Trutnově je vždycky prima. A dneska 3. června to platí dvojnásob, protože právě dneska startuje cirkus Trutnov.
1: Velká událost pro celý region, bych řekla.
0: A to je ale kolikátý ročník už?
1: No, už 16. ročník, takže a historie velká.
0: A o čem to je? Pojď nám to povědět jako rodačka.
1: Jako místní. Domácí.
0: Ano, jako domácí. Já jsem host, já sedím na lavičce.
1: Hele, jestli jste tam nikdy nebyli, tak velká chyba, dorazte se určitě podívat. Ode dneška do neděle, každý den nejlepší cirkusový, novocirkusový představení, abyste si to představili, jo, tak to jsou prostě takový ti akrobaté, umělci, nejsou tam žádný zvířata. Není to cirkus, ale je to opravdu takové to umění a ta akrobacie. Takže dneska už v 7 večer zahájení celého cirku FU s Losers Cirque Company, což znáte určitě, to je známá partička, která se nám vrací do Trutnova a dneska to celý odstartuje.
0: Počkej, já jsem koukal na nějaký fotky a videa jako z kompletu a Losers to rozhodně nejsou teda. To je naprosto skvělý a brilantní představení. Ještě bych řekl, že pokud chodíte třeba s dětma do cirkusu, tak je to dvojnásobně lepší efekt, když se na to člověk dívá.
1: Je, a hlavně tam máme i šapito, takže vy pokud chcete do klasického šapito, nejenom do cirkusu, jako do ufa na cirku, tak jsou velký šapito před ufem a malý za ufem a všude se hraje.
0: Takže v Trutnově od dneška do neděle?
1: Do neděle, ano.
0: Velká to věc, zítra Rádio Černá Hora doporučujeme.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
4: Tak co na to říkáš, Baru?
5: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
4: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Koberce Brázda.
7: Koberce Brázda.
6: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
10: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
11: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Vyjeďte s
7: si lanovkou nahoru, nahoru. Nebo vyzkoušejte naše nové rodinné traily. Projeďte si nenáročné trasy na koloběžce, nebo si prostě jen užijte výhledy a kouzlo našeho kraje. Léto v Deštném, léto na horách.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Hit Radio Černá Hora.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, ten si dáme právě teď, pojďme na něj. Jak jsem říkal, nejlepší dopravní servis na východě Čech, aktuálně pozor na trase z Trutnova na Jaroměř. Před Kocbeřemi se srazily dvě osobní auta, je to tady pochopitelně s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept chytře vymyšleno pro život.
5: Užijte si den plný zážitků na Olfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf.

0: Hradec Králové. Více na olfincar.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek

0: dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.
2: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Tak dneska na koupání moc počasí není, ale sezóna už se postupně rozjíždí u nás na východě Čech. Ve dvoře Králové nad Labem si ale návštěvníci budou muset ještě chvíli počkat. Koupaliště zatím neotevřelo, protože chybí výsledky mikrobiologických rozborů vody. Pokud všechno dobře dopadne, otevřít by mohlo o tomto víkendu. Naopak v Dobrušce, Vamberku i na Hradecké Flošně už se koupe naplno, když je teda hezky. Otevřeno má také přírodní koupaliště Písák v Týništi nad Orlicí. V pátek by se měl otevřít areál v Trutnově. To v Rychnově nad Kněžnou startuje sezóna 10. června a v Opočně o 3 dny později. Cyklisté chystají kola a o víkendu v sobotu pojedou v Orlických horách kolem Deštného závod, který povede přes Šerlich, Haničku i Neratov. Je teda potřeba počítat s tím, že výjezd na Šerlich bude pro řidiče po celé odpoledne uzavřen a s omezením projedete taky Deštným. Prostudujte taky jízdní řád autobusů, i tam jsou změny. Lezec Adam Ondra je opět na scéně. Na té české do Prahy zavítal už po 4. světový pohár ve sportovním lezení. Tentokrát je v nových kulisách. Místo letenské pláně je na Štvanici. A vedle boulderingu se poprvé bude závodit i v obtížnosti. Díky tomu může před domácím publikem znovu startovat i největší česká hvězda Adam Ondra, který v boulderingu už závodní kariéru ukončil. Soutěžit se v Praze bude ode dneška do neděle.
3: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Včera sluníčko, dneska déšť a zítra sluníčko. Trošku se z nás to počasí dělá blázny, ale co? Dneska už to doklepeme s deštěm a přehánkami. No a zítra už jasno až polojasno a teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
0: Hit Radio Černá Hora.
4: Krásný středeční odpoledne přeje odpolední show na Hit Radio Černá Hora.
5: Martina Adamu, Ondra Novotný a další přátelé právě teď Péteru.
4: Rebrands.

0: 8 minut po 16. hodině. Tady je Hit Radio Černá Hora.
1: No a slon na hlavním tahu na Trutnov zase změnil barvy.
0: Slon? Slon změnil barvy.
1: Jo, prostě, ale až tam pojedeš autem, tak to uvidíš. Normálně Dynamo pardubický hokejoví mistři jsou pryč.
0: Jo, a teď, počkej, ty teď myslíš toho dřevěnýho slona.
1: Ano, já i jasně.

0: takovej obrovský slon, jestli pamatujete, ten pak zmizel.
1: Aha.
0: A teďka tam je takový menší dřevěnej, nějakých možná už 6-7 let, takový menší dřevěnej. A mění se na něm zrovna vždycky ta tematika podle toho, co se děje.
1: Takže ty jsi řekla, že oslavoval titul pardubického Dynama.
0: Bylo tam Dynamo.
1: A teď?
0: Teďka tam je Slávie pražská.
1: A je. Já teda vím, že kupa lidí taky fandí Spartě.
0: No.
1: Doufám, že ten slon neodcestuje. A troubí se tam furt?
0: Furt se troubí. Normálně mě překvapí, kolik lidí furt troubí na slona. Troubíte taky na slona.
1: Já tam přijdu, jedu zatroubit snad.
0: Ale jestli jedete kolem slona, zatrubte právě teď.

0: Alex Warren, Hit Radio Černá Hora s vámi ve středu odpoledne. Jdeme na silnice.
1: Jsme Hit Radio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor, trasa Strutnova na Jaroměř je teďka s velkým omezením před Kocbeřemi, kde se srazily dvě osobní auta. Počítejte tady pochopitelně s omezením. A také trasa z Náchoda na Jaroměř hlásí problémy, kde se došetřuje při sjezdu na Českou Skalici bouračka osobáku. Na D11 si dejte pozor, 73. až 112. směrem do Jaroměře dneska probíhá údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 1100.
3: Bezpečnost má zelenou od kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
4: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
5: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
4: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
6: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí.
11: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitovnadolnilipka.cz.
12: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Grand Okna Rtyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na grand-okna.cz.
13: Grand-okna.cz.
12: Grand Okna. Lepší pohled na svět.

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Rádio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
5: Na Černou horu dorazí lamy, velbloudi i dravci. Zvířecí expedice už tuto sobotu. Ski resort Černá hora Pec. Vjeďte lanovkou za zážitky.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Abrakadabra, zítra Rádia Černá Hora pro vás zase něco máme.
1: Dárek, ze kterého si sedneš na zadek.
0: Za necelé 3 týdny je tady Den otců a každý správný táta si zaslouží svůj perfektní trůn. A my takovej jeden trůn teďka rozdáváme.
2: Rozdáváme, já jenom jsem si tak uvědomila, že nám vadí, když trůníte, ale dobře.
0: Vám vadí to, že hrajeme Snakea hlavně.
2: No právě, protože jste tam dlouho, ale na tomhle se vám bude trůnit dobře. Na tomhle se vám bude trůnit úplně nejlíp, protože máme pro vás soutěž o
0: unikátní smart toaletu, aby jsme byli konkrétní úplně.
2: Sprchovací WC, který prostě vás omije, osuší a ještě je to vyhřívaný, to sedátko.
0: My jsme se na to byli s Petrem Tichtáčkem podívat, natočili jsme k tomu speciální video, kdy jsme zkoušeli některé funkce. Máte ho už teď u nás na sociálních sítích. No a jak se zapojit, abyste si tenhle ten ultra trůn vysoutěžili právě zrovna vy?
2: Není to složitý, je to něco jako ten had, co můžete hrát při trůnění. Zaregistrujte se u nás na webových stránkách www.radiochernahora.cz, vyplňte nám formulář, no a máme tam jednu soutěžní otázku.
0: Čas máte do příštího čtvrtka, ale nečekejte na nic, protože o tohle bude velká rvačka.
1: Nejlepší dárek ke dni otců. Registruj se na webu hitradio.cz.

0: Scott na Hit Radio Černá Hora. Pamatujete, když byl v Hradci?
1: S Edem Sheeranem byl dobrý.
2: To už je přes dva roky, ale.
1: To už je dlouho.
2: Dneska je 3. června, koukám do kalendáře a svátek slaví všichni cyklisté a všechny jízdní kola. Já přemýšlím o té krásné provázanosti.
0: Takže já se ho dneska umyju teda, když slaví svátek.
2: No ale počkej, dneska slaví všichni cyklisté a jízdní kola. Včera byl světový den prostitutek, tak je skvělý, že dneska i včera slaví všichni, kdo rádi šlapou. No, jakou jinou provázanost tam najít?
0: No, krásně jsi to vyšperkoval.
2: Tak. No. Kamrát, taky Pink, anebo Miles Smith. To je muzika, kterou pošleme do 17. hodiny.
0: Ať to šlape.
2: Jo. Cyklistům, ale.
0: Ano, všem.
3: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se, prosím. Prázdninový speciál Hit Radio je připraven k odletu.

0: zprávy každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
0: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
6: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
7: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
9: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
10: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
11: www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
13: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořící účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
0: Hit Radio Černá Hora.
14: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: A teď nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor stále na problémy v Rychnově nad Kněžnou, Vyrázkově ulici. Na křižovatce s ulicí u Židovského hřbitova se došetřuje nehoda dvou osobních vozidel. Dneska se taky udržuje cesta tak na Jičínsku, konkrétně v Hořicích, v ulici Pod Lipou. Pravděpodobně tam napadalo listí tedy v tomhle případě. Tak buďte opatrní, pokud se tam ještě pánové pohybují a uklízí. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Autosalon Dědek přiváží nové značky. Omoda, JQ, Leap Motor, Trutnov, Náchod, Rychnov. Žijeme auty. Autosalon Dědek.cz.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
4: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
3: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
4: Družstevní byty Chlumec.cz.
3: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Ahoj, lásko, dneska máme rande. Nezapomněl jsi?
6: Říkal jsem si, že zajdeme do Futura. Dáme si sushi, mrkneme do obchodu a na závěr kino.
5: To bude slast.
7: Přesně tak jsem to plánoval.
8: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
9: Na e-shopu OK Paliva jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a pelety. Objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
12: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Odbory na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí na některá ministerstva. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta rozhodnutí odborů respektuje. Jejich obavy ale podle ní nejsou na místě. V Česku právě probíhá jarní kolo celostátního sčítání denních motýlů. Motýlí půl hodinka potrvá do neděle a zapojit se může každý. To potvrzuje i koordinátor akce David Číp.
13: Je to ideální nejen třeba pro děti ve školách, ale je to také super zejména třeba o víkendu pro rodiče s dětmi a věnovat půl hodinku sledování motýlů. Ideální je, když si předtím nastudují trošku, jaké ty druhy denních motýlů u nás vlastně máme.
12: Určovací klíč najdou zájemci na webu motýlí.cz. Daňový a sociální systém v České republice odrazuje mladé matky od návratu do zaměstnání. Ve svých doporučeních pro Česko stran hospodářské, sociální a rozpočtové politiky to dnes uvedla Evropská komise. No a nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace v čele se Zdeňkem Motákem se rozrostl o asistenta trenéra Richarda Krále. Generálním manažerem po Jiřím Šlégrovi bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování dnes schválil výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.
14: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
0: Dešťová fronta prochází nadále přes východní Čechy, teploty ale docela vysoko, okolo 16-17 stupňů, na horách jsme okolo 11. Zítřejší den teploty až na 24, s tím, že by mělo být zataženo, snad, ale bez deště.
10: Hit Radio Černá Hora.
0: Tady taky dvě sluníčka, že?
15: Na jedné straně nebo na dvou?

0: 10 minutek po 17. jste zítra rádiem Černá Hora s Ondrou a s Martinou.
1: No a my teďka trošku žánrově přeladíme. Málo kdo věděl, že Helena Vondráčková vlastně v roce 79 tímhletím singlem zpívala o svém snu, který si potom taky splnila. A včera večer se to dozvěděl celý internet. Helena Vondráčková vlastní letadlo a pouští ho do světa normálně.
0: Prodává.
1: Na bazoši inzerát, že prodá Helena Vondráčková svůj vrtulák malej.
0: Jediný, co nevíme, tak za kolik. To teda zatím ven nešlo.
1: Ale vzhledem k tomu, že máme dobrý kontakty, tak jsme se dneska před vysíláním po telefonu dozvěděli, že za to nemůže vůbec nic jiného, než to, že si Helena Vondráčková zkrátka koupila, respektive dostala větší stroj, aby se jí tam vešla větší bagáž, no. Tak kdybyste náhodou chtěli letadlo Helenky Vondráčkovic, jak mání, dostanete se k němu velice jednoduše přes Facebook Helenky.

0: Máme z omlouvání. Enrique Iglesias na Hitrádiu Černá Hora a jeho příběh.
1: Jsme Hitrádio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Dneska pozor třeba v Rychnově, v Jiráskově ulici na křižovatce s ulicí u Židovského hřbitova, kde se ještě došetřuje nehoda dvou osobáků. A pokud frčíte po D11, tak 73. až 112. kilometr směrem na Jaroměř, tady dneska probíhá údržba vozovky v pravém pruhu. Tak tu prosím zpomalte, stejně jako v Hořicích v ulici Pod Lipou, kde probíhá údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 11100.
3: Užijte si den plný zážitků na Olfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz.
4: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
5: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
6: Na rozkoši už to zase žije. V autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkoš.cz.
7: Vyjeďte si lanovkou nahoru, nahoru. Nebo vyzkoušejte naše nové rodinné traily. Projeďte si nenáročné trasy na koloběžce, nebo si prostě jen užijte výhledy a kouzlo našeho kraje. Léto v Deštném, léto na horách.
8: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
9: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool, profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
10: Každému říkám, že nejlepší dřevomateriály a hoblovaná prkna mají v Hapexu. A všichni na mě zírají, jak na vidru vybíjce. No nesmějte se, tohle není žádný kameňák. To je čistá pravda. Pro exotické dřevo, sibiřský modřín a terasová prkna k bazénu či na terasu. Jedině do Hapexu. A pokud nemáte čas přijet na prodejnu do Hradce Králové, můžete nakoupit vše na e-shopu www.hapex.cz. Hapex. Máme víc, než si myslíte.
11: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
12: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
13: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
14: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Sweet Caroline, Neil Diamond na Hit Radio Černá Hora, no a teďka Sweet Nová Paka.
1: Už tenhle ten pátek a sobotu ve Štikovské Rokli v Nové Pace se uskuteční Family Day a USA Cars, to znamená prostě milovníci Amerik, Mustangů a všech dalších podobných typů, jste svoláváni na tenhle ten víkend do Štikovské Rokle. Já koukám na ten program a doslova se tady píše, že je to místo, ta Štikovská Rokle, jinými slovy místo, kde probíhá autokros běžně, kde se potká svoboda amerických silnic s pořádnou porcí rodinné zábavy. Ať už zkrátka přijedete naleštěným Mustangem, rodinným kombíkem nebo pěšky, tenhle ten víkend bude patřit vám všem, co milujete Ameriky, milujete Ameriku, anebo chcete začít milovat.
0: A k tomu taky velká show, ať už bubenická, ohnivá, historický zbraně, středověká kuchyně.
1: Skvělá muzika, koukal jsem, že pořádnej rok tam bude znít oba dva večery a skvělý je to, že táta si prostě užije zvuk Mustangu, mamka, skvělý jídlo a děti, ty prostě nebudou mít ani chvilku na to vydechnout, kolik těch stánků tam pro ně bude čekat a dalších zábavných aktivit. To znamená Štikovská Rokle u Nové Paky, tenhle ten pátek a sobotu, vstupenky, ty můžete koupit až s neuvěřitelnou slovou 35% v tuhletu chvíli stále ještě a dostanete se k ním velice jednoduše přes web smsticket.cz.

0: Z jakýho roku to asi bude, viď, tady ta písnička? To by mě zajímalo. Ať už budete hrát z roku 2008 nebo z roku 2026, je to na vás. Ve středu večer diktujete do našeho éteru Hit Rádia Černá Hora vy, a to už za pár minut.
1: No tak si nechte něco zahrát na přání a na zlepšení nálady k tomu deštivému dni, který. Jestli jste dneska neměli úsměv, tak třeba vám ho vykouzlíme.
0: Dneska to je bída venku, doufám, že zítra to bude lepší.
1: Určitě to bude lepší. Hele, a ve středu se dá ještě dost věcí dohnat večer, že jo?
0: Jak se říká? Tak jo, naschledanou.
1: Čau.
0: Ty ještě prosím tě neodcházej.
2: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
2: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Černá Hora soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade stolečí? Registruj se na našem webu. hitradiochernahora.cz.
4: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
5: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Choduraš pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Olfin Car, Hradec Králové a Trutnov, www.olfincar.cz.
8: Koberce Brázda.
9: Koberce Brázda.
8: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop. Olfin Car rozšiřuje týmy v Hradci Králové a Trutnově. Do našich autorizovaných servisů hledáme zkušeného autoelektrikáře, který si poradí s elektronikou moderních vozů, a autoklempíře se zaměřením na opravy karoserií. Pro uchazeče z praxí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun. Více na olfincar.cz/kariéra.
10: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Hit Radio.
11: Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
12: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
2: Hit Radio
9: Černá Hora.
13: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony nepolevují na D5 od Rudné a pak také na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Zdržení hlásíte z centra metropole v okolí Letenského tunelu a pak také na výjezdu Argentinskou ulicí. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
9: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
10: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto a nově i Direct Auto Pardubice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Na e-shopu OK Paliva, jarní ceny, nabalené uhlí, brikety a...

0: pelety, objednej i hned palivo za nejlepší cenu v roce. OK Paliva CZ.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zbraňová amnestie jde do finále, potrvá do konce měsíce. Lidé díky ní mohou beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně. Od ledna policie zadržela zhruba 3700 zbraní. Nejčastěji lidé odevzdávají zbraně ve Středočeském kraji. Hnutí SPD nesouhlasí s pokutou 3 miliony za podněcování k nenávisti. Obvodní soud pro Prahu 1 trest uložil za kontroverzní předvolební plakáty z roku 2024. Šéf hnutí a sněmovny Tomio Okamura.
4: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
3: Okamura kritizoval soudkyni Ivanu Tichou, která podle něj kázala, jak má vypadat kampaň. Poškození po jarních mrazech hlásí 42 českých pěstitelů jahod. V porovnání s loňským rokem je to o 20 méně. Letošní poškozená plocha jahodníků dosahuje 164 hektarů. Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin mohou škody hlásit ještě do letošního 16. června. Nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace. V čele bude už dříve oznámený Zdeněk Moták. Národní mužstvo povede a převezme od nové sezony. Role asistenta se ujme Richard Král a generální manažerem bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování dnes schválil výkonný výbor českého hokeje.
5: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
3: Hity už za malou chvilku, ale teď ještě obloha. Bude jasno, polojasno v průběhu noci ve východní polovině území. Zpočátku velká oblačnost s deštěm, k ránu se budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty 11 až 7, zítra pak v průběhu dne polojasno, jasno, ale postupně odpoledne přibývání mraků. Později na večer přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na západě kolem 21.
6: Dobrý večer, 2:08. S vámi Leona Děnděši a vaše oblíbené 3 hodinky hitů na přání. Tak startujeme právě teď v Shakira nebo taky UDG. No a co bude dál, je na vás, kamarádi. 777 937 777. Jdeme na to.

9 minutek po 18. hodině, doufám, že se máte krásně dneska. Je středa, první červnová středa a hrajeme 3 hodinky hitů na přání jenom podle vás. Jak jste zvyklí, vždycky song jako první vykopávám já tady od nás ze studia přímo k vám pro dobrou náladu. Dneska jsem měla takový zvláštní den, celý takovej unavený, nostalgický, vzpomínkovej, nevím, takový chmury. Den blbec, jak se říká. Možná někdo jste na tom podobně, ale hudba nám vždycky pomáhá. Tak jsem si řekla, že bych si strašně ráda zahrála UB40 Can't Help Falling in Love with You, což je předělávka od Elvise Presleyho a myslím si, že by vám mohla udělat radost, protože je to v takovém tom reggae stylu. No a co bude dál, tak mi napište na 777-937-777 až do 21. hodiny. Jenom podle vás. Teď už tahle skvělá pecka. Mějte krásnou středu.

0: Je středa večer, 3. června, hrajeme hity na přání, jenom podle vás. Píše nám tady Verča, dobrý den, tady Verča, pustili byste mi prosím Takata od Takabro. Jste skvělí, doslova vás poslouchám 8 hodin v kuse při práci. Už dlouho se vám snažím napsat o píseň na přání a nebo jen tak, ale pokaždé mám plné ruce práce. Dělám masérku, takže vás společně poslouchám s Němci, Rusy, Poláky a tak dále, takže mají možnost si poslechnout nejlepší rádio v České republice. Ježíš, to je skvělý, Verunko, děkuju krásně. A že jsi napsala tak hezkou zprávu, tak samozřejmě Takata. Od Takabro za moment z éteru Hit Rádia jenom za tebou. A co bude dál, je na vás, kamarádi, pište si. Hit Rádio.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Medovém Újezdu na Rokycansku za 4 242 000 korun, rodinný dům v Libé u Chebu za 8 999 000, pozemek k bydlení v Broumově na Náchodsku za 995 000, pozemek k bydlení v Chýstovicích u Pelhřimova za 4,5 milionu a byt 3+1 na Kladně v Kročehlavech za 6 600 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Bruce novým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: náplně hned.
8: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
9: Go, go, go, gorila!
10: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
11: Na rozkoši už to zase žije. V Autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkos.cz.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.

0: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tonight Shows. Dvě minutky po půl sedmé posloucháte Hit Radio. S vámi taky Leona, tak doufám, že máte krásný večer. Hrajeme hity na přání jenom podle vás až do 21. hodiny, píše nám tady Petra. Ahoj Lenko, já jsem se právě se svojí rodinou vrátila ze Španělska, užili jsme si pár dní volna, bylo to naprosto skvělý, úplně jsem vypla. Ten návrat do reality je trošku těžší, ale prosím, zahraj nám Goldeny, je to nejoblíbenější píseň mojí dcery Pinky, která to strašně ráda poslouchá, udělalo by jí to velikánskou radost a vzkaší, že jí strašně moc milujeme. No tak to je krásný, samozřejmě, že to splním a hrajeme to. Právě teď, tak volujeme doprava, Péťo, s Tinkou si to užijte a díky, že posloucháte Hit Radio.

0: hity na přání jenom podle vás až do 21. hodiny. 777-937-777, to je to zlaté číslo ke mně do studia. Nebo můžete i na můj Instagram Lea Giongio, si dívám se i tam. Za chvilku Spice Girls a jejich Wanna Be zlaté 90. A nebo taky Espresso Macchiato.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
2: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
5: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
4: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD DC Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
10: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
11: Go, go, go, gorila.
12: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: V hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete
15: si. Náplně hned.

0: Fecka.cz. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
1: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
0: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
1: Družstevní byty Chlumec.cz.
0: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Sí, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
0: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hity na přání do 21. hodiny s vámi Leona. Krásný středeční večer. Pokračujeme Mirai Trips a Adele.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio Černá Hora.

Angel, Set Fire to the Rain. I tohle hrajeme podle vás. Doufám, že máte krásný dobrý večer. Hity na přání do 21. hodiny. Píše nám tady Červená karkulka, Katka Červená. Úžasná, báječná a jedinečná Leonko. Ježiš, to je krásný. Prosím, pusť tam něco za zavrtění zadkem pro lepší náladu v tomto pochmurném počasí. Co třeba Eros Ramazzotti a Tina Turner, Cosa della Vita. Moc děkuju, všechny zdraví, Červená karkulka, Katka Červená. Tak Kačko, je to tady. Buongiorno, Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della Vita letí za tebou.

0: podle vás Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della Vita. No a někoho bych chtěla slyšet v éteru, teď, na telefonu. Pojďte vysílat se mnou, my vám zahrajeme to, co rádi posloucháte, máte rádi, můžete skrz éter i někoho pozdravit, říct mu, že ho máte rádi. A tak podobně, takže 800 937 937, volejte právě teď a spolu pokecáme a tak podobně. Takže hezký dobrý večer, kdo tam?
1: Dobrý večer, paní moderátorko. U telefonu Zdeněk Křižďány. Zdravím vás všechny pracovníky Hit Rádia Zin a všechny vaše posluchače.
0: Krásný dobrý večer, Zdenečku. Co vám zahraju?
1: Tak, paní moderátorko, prosím bych píseň od skupiny Bad Boys Blue, letní hit I Wanna Hear Your Heartbeat.
0: To já nevím, jestli to tady mám. Já už se dívám. Tak, Bad Boys Blue, ano. A kterou? Mám tady Pretty Young, A Train to Nowhere. Jak se jmenovala?
1: I Wanna Hear Your Heartbeat.
0: Tak to tady nevidím. You Are Woman Jungle, nevidím to tady.
1: Tak, zkusíme jungle.
0: Nebo počkejte, nebo I Wanna Hear Your Heartbeat? Heartbeat?
1: Ano.
0: Tak to tady mám. Tak to vám zahraju. Pro tak, koho bude, to bude?
1: Tak bude to pro vás, pro všechny moderátorky a moderátory a všechny pracovníky Trávy a Zlín a pro všechny vaše posluchače.
0: Děkujeme krásně a hlavně taky pro vás, Zdenečku.
1: Děkuji.
0: Mějte se, naslyšenou. No a pokud chcete slyšet vy svůj oblíbený song, tak si napište 777-937-777 nebo můj Instagram Hlea Giongiosi a taky můžete volat a spolu pokecáme.

0: Posloucháte Hit Radio, Vítaš, Teenage Dirt Back a s vámi taky Leona. Tak co, máte fajn večer? Podle toho, co píšete, nejspíš ano, SMSky nám chodí od vás. Děkujeme moc. Co vy chcete slyšet z éteru Hit Radia, je to jenom na vás. Pište si dál 777-937-777. Píše nám tady Petra. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám Hříšný tanec. Čeká nás v práci noční šichta a díky vašemu playlistu nám to rychle utíká. A tvoje energie je prostě neskutečná, přenášíš to na nás všechny posluchače. Bylo by to ještě pro Martinu, Helenu, Anetku a taky našeho vedoucího Jiříka. Díky moc, jste super. Peťule, to je strašně hezká zpráva, kort ještě od ženský, takže děkuju moc. A co by to byl večer bez Hříšného tance? Holky, vy nebudete sedět v koutě. A z vašeho vedoucího udělejte Patrika. Každopádně, za 4 minutky Hříšný tanec letí k vám. A co bude dál, přátelé, je jenom a jenom na vás.
1: Hit Radio Černá Hora. Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz vizualškola.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
2: Olfin Car rozšiřuje týmy v Hradci Králové a Trutnově. Do našich autorizovaných servisů hledáme zkušeného autoelektrikáře, který si poradí s elektronikou moderních vozů, a autoklempíře se zaměřením na opravy karoserií. Pro uchazeče z praxí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun. Více na olfincar.cz/kariéra. Užijte si den plný zážitků na Olfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
4: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
5: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
6: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
5: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
6: Družstevní byty Chlumec.cz.
5: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí.
8: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky.
9: Odjezd!
8: Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitopnadolnilipka.cz.
10: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
11: Ploty Pardubice.
10: Naše ploty skvěle vypadají a

Hit Radio stále s vámi, hrajeme na přání jenom podle vás. Doufám, že se máte krásně. Psali jste si hodně o jeden song, který často hrajeme, rádi hrajeme. Je to song české kapely, Svaz českých bohémů. Přichází do éteru Hit Radia a letí přímo k vám. Mohnouti.

0: La Primavera, seš posloucháte Hit Radio, s vámi vaše Lea. Za 3 minutky 3:15, tak ještě hodinku a 15 minut. Hrajeme hity na přání jenom podle vás. Napište si na 777-937-777, tak jako to udělal Jirka. Ahoj Leonko, moc rád tě poslouchám, prosím, zahraj tam Ed Sheeran, Fotograf. Bylo by to pro moji milovanou Marušku. Máme se moc rádi, teď spolu večeříme na terase, možná bude i nějaké grilování a taky pro našeho Jiříka a dceru Klárku. Díky moc, jste super, uděláte nám velkou radost. Tak když uděláme radost, tak za moment Ed Sheeran letí k vám.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná.

0: máme jako svoje boty.
1: Na příjezdu do Nákoda z Jaroměře bouralo osobní auto.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Rádio Černá Hora.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
4: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
3: a poctivé pivo z místních pivovarů.
4: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
3: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
6: CZ.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se s Brusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
13: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
14: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu.cz.
15: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
16: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
17: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
0: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.

Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: 24.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Před námi poslední společná hodinka hitu na přání. Tak co pak to bude teď? Coldplay, taky Terka Mašková, Marek Lambora a dál. Je to na vás.

Ní středa večer, 3.6. už pohodička doma. I když je pravda, že někdo z vás má ty noční šichty, protože nám tady velmi často píšete, tak doufám, že vám to rychleji uteče. Máme tady jedno hudební přáníčko. Zdravím, Leonko, já peču chleby normální a čokoládové. Ty brďo, čokoládový chleba jsem asi ještě nejedla. K tomu dělám ještě dva dorty a potřebuji prosím pořádně rozpohybovat to své unavené tělo. Prosím o Call on Me Erik Fritz pro všechny pekaříčky, všechny posluchače, pro holky z Kolo Kafe a hlavně pro tebe, ať máš krásný den. Nikol, holky u pece. Každopádně, ty brďo, kam chlebík doručit, mi tady napsala PS. Tak já ti normálně napíšu, protože jestli se podaří doručit chlebíček, Niky, tak já budu nejšťastnější na světě. Já miluju domácí pečivo a tu fotku, kterou nám tady i Nikol vlastně poslala, tak je nádherná a úplně bych se do toho zakousla i takhle skrz ten počítač. Takže Erik Pritz, Call on Me, letí za tebou a já ti jdu odepsat.

0: Žigulída, Edward Maja, i tohle hrajeme podle vás za chviličku. Nádherná věc. Lionel Richie a Hello. Napsala si Helenka, abychom zahráli něco hezkého, zamilovaného pro jejího Jiříčka, tak samozřejmě, že zahrajem. Taky Kelly Clarkson a Alvaro Soler. Sorel? Pak jsem řekla Sorel? Samozřejmě Soler. To je horší než jazykolom, přátelé. Aspoň vidíte, že opět nic nepřetáčíme a jedeme prostě live a jsme taky lidi z masa a kostí, ne? Tak buďte s námi dál, hezký večer.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rive Go, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rive Go.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký Žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
6: Cirkův Trutnov. Strhující akrobacie, koncerty a zábava pro celou rodinu. Mezinárodní festival nového cirkusu ozdobí hvězdy z Austrálie, Gravity and Adrmits i další zahraniční umělci. Vystoupí Cirk Laputika Studio Performance Group a špička české scény. Od 3. do 7. června v Trutnovském UFU a ve dvou Šapitových blízkosti. Více na cirkuf.cz.

0: stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Okna Rtyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz.
2: Krant-okna.cz.
1: Krant Okna. Lepší pohled na svět.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfincar Hradec Králové a Trutnov www.olfincar.cz.
5: Olfincar rozšiřuje týmy v Hradci Králové a Trutnově. Do našich autorizovaných servisů hledáme zkušeného autoelektrikáře, který si poradí s elektronikou moderních vozů, a autoklempíře se zaměřením na opravy karoserií. Pro uchazeče z praxí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun. Více na olfincar.cz/kariéra.
6: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí.
2: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitovnadolnilipka.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: Firma na zážitky
4: CZ.
7: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezonka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka Koruna Mistromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezonku kupujte online na skiresort.cz.
8: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.

0: přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz vizualškola.cz.
1: Na Rozkoši už to zase žije. V Autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte umrknout. www.atcrozkos.cz.
2: Hledáte skutečnou kvalitu bez kompromisů? Krant Oknartyně v Podkrkonoší pro vás vyrobí špičková hliníková okna a zimní zahrady včetně posuvných dveří té nejvyšší kvality. Specializujeme se na precizní zasklívání pergol a elegantní zimní zahrady. Udělejte si radost úsporou a špičkovým designem. Více na krant-okna.cz. Krant-okna.cz. Krant Okna. Lepší pohled na svět.
3: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Kopálku Fronta. Proč v ní čekáš? Já mám kartu občana a permici na 11 vstupů. Jenom si s ní pípnu a jdu.
1: Kartu občana?
0: Jasně. Požádej si o ní na krajina.cz. Levnější s ní budeš mít nejen koupálko v Trutnově, ale i lanovku na Sněžku a další aktivity.
1: krajina.cz.
2: Ploty Hradec Králové.
3: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
2: Ploty Hradec Králové.
3: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
2: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
4: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa. Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Plánujete nové rozvody vody nebo vás trápí špatné odpady? Svěřte se do rukou profesionálů s 20-letou tradicí. Od drobných oprav až po kompletní rekonstrukce. Garantujeme špičkovou kvalitu. A teď to nejdůležitější. Uzavřete u nás objednávku do konce července a získejte slevu až 15 000 korun. Vsaďte na jistotu a uspořte hned. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte naši prodejnu v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
2: Hradecký aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do auparku. Program naleznete na aupark.cz.
3: Ty jo, pěkný pařák, to zas bude na Trutnovském koupálku fronta.
4: Proč v ní čekáš? Já mám kartu občana a permici na 11 vstupů. Jenom si s ní pípnu a jdu.
3: Kartu občana?
4: Jasně. Požádej si o ní na krajina.cz. Levnější s ní budeš mít nejen koupálko v Trutnově, ale i lanovku na Sněžku a další aktivity.
3: krajina.cz.
5: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.

0: a přijďte se taky podívat na výstavu Akademie, která se koná 12. až 14. června v Jiráskových sadech v Hradci Králové. www.vizualškola.cz Vizualškola.cz.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz

0: www.rekonstrukce.cz.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete si.
4: Náplně hned.
5: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka Koruna mistromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
6: Ty jo, pěkný pařák. To zas bude na Trutnovském koupálku fronta.
7: Proč v ní čekáš? Já mám kartu občana a permici na 11 vstupů. Jenom si s ní pípnu a jdu.
6: Kartu občana?
7: Jasně. Požádej si o ní na krajina-pod-sněžkou.cz. Levnější s ní budeš mít nejen koupálko v Trutnově, ale i lanovku na Sněžku a další aktivity.
6: krajina-pod-sněžkou.cz.
8: Ploty Hradec Králové.
9: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
8: Ploty Hradec Králové.
9: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete.

0: Zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Hradecký aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do auparku. Program naleznete na aupark.cz.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s...
8: Náplně hned.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Gorilla.cz.
1: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.

Pardubice. Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi. Ploty Pardubice. Naše ploty skvěle vypadají.

0: nepočítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Go, go, go, gorila!
3: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
4: Chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Ty jo, pěkný pařák. To zas bude na Trutnovském koupálku fronta.
6: Proč v ní čekáš? Já mám kartu občana a permici na 11 vstupů. Jenom si s ní pípnu a jdu.
5: Kartu občana?
6: Jasně. Požádej si o ní na krajina.cz. Levnější s ní budeš mít nejen koupálko v Trutnově, ale i lanovku na Sněžku a další aktivity.
5: krajina.cz.
7: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka Koruna mistromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
8: Hitradio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: pestrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Ty jo, pěkný pařák. To zas bude na Trutnovském koupálku fronta.
2: Proč v ní čekáš? Já mám kartu občana a permici na 11 vstupů. Jenom si s ní pípnu a jdu.
1: Kartu občana?
2: Jasně. Požádej si o ní na krajina.cz. Levnější s ní budeš mít nejen koupálko v Trutnově, ale i lanovku na Sněžku a další aktivity.
1: krajina.cz.
0: Hradecký Aupark ovládly legendy nebes. Výstava s hlavou v oblacích přináší fascinující svět letectví s ikonickými modely letadel až do 7. června. O vybraných květnových víkendech vás čeká doprovodný program, letecký simulátor, virtuální realita létání a workshopy. Vzlétněte za zážitky do Auparku. Program naleznete na aupark.cz.

0: stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si.
2: Distrulevně.cz Náplně hned.
0: Ratatararata, trička ratatararata.
1: Tma.
0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si.
2: Distrulevně.cz
3: Náplně hned.
0: Ratatararata, trička ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.